Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Hit Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska sdělil předseda vlády Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cemického. Obvodní soud mu nepravomocně uložil 5leté vězení a 10 letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činů dopustil mezi lety 79 a 2019, převážně na svých pacientkách. No a fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Na letišti Praha se v posledních dnech tvoří dlouhé fronty při pasové kontrole cestujících, kteří přilétají ze zemí mimo šengenský prostor. Na dnešní den je proto svoláno mimořádné jednání vedení. Komplikace podle mluvčího letiště způsobuje zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Ten nahrazuje klasické razítkování pasu elektronickou evidencí. Při registraci pracuje mimo jiné s fotografií obličeje a otisky prstů. Ráno s teplotou kolem 12 stupňů relativně teplý podzimní den, oblačno, polojasno a teploty kolem 22. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jasmin na svém místě.
2: Tady.
1: Michal, taky dobré ráno. A David, akorát ne náš, ale David Račák, zprávař. Tak dobré ráno vám všem, kdo jste si nás zapnul a víte, co je.
2: A jo,
1: no jo, konečně. Já teda nevím, jestli vám to nepřijde, nebo jestli to přijde jenom mně, ale ten týden nějak utek.
2: Ale Blesku rychle, takhle.
1: Takhle. Tak pojďme na písničky, startuje páteční snídaně, Michal Schulte a Rieb, hezké, no.

0: Tímhle jsme odstartovali páteční snídani. 6.05 Michal Šulte a Rihep a my vám přejeme krásné ráno. Tak co, už máte plány na víkend? Už víte, co chystáte? Jasně, víme taky, že někdo z vás bude v práci. Tak teďka se ptáme vás, kdo máte volno, kdo se těšíte na ten zasloužený odpočinek, chata, chalupa, nějaký výlet někam ještě. Hezky má být docela o víkendu. Co ty, Jasmin?
1: Ty jo, já pořád přemýšlím, vím, že dneska se máme vidět s kamarádama, ale zítra možná půjdeme nějaký pochod s mým přítelem, protože on se chystá na svatojakubskou cestu na Kamíno a nekece. Potřebuje trénovat, takže si dáme možná třeba 20-30 kiláků nějaký pochůdek.
0: Nekeci, to jsem mi připomněla, my jsme takhle chodili, už to je dlouho, nevím, jak se to jmenovalo, bylo to nějaký pochod, bylo to v Polici nad Metují a chodili se tam vždycky dvě vzdálenosti, mohla si vybrat ze dvou vzdáleností, jo? Já vždycky chodil tu kratší. A vždycky jsem dostal nějakou takovou keramickou placku v cíli a diplom, ale to už je hele historie.
1: To už je historie.
0: To už je dlouho.
1: A tvý plány na víkend?
0: Moje plány na víkend, člověče, jedu zítra v sobotu, jedu na oslavu 70. narozenin.
1: To je dost? To je dobrý.
0: To je dost. Myslím si, že se tam budou hrát jiný písničky, než jsem zvyklý takhle hrát třeba na firmkách, ale docela se na to těším, bude to taková změna. Tak nás zajímá, co chystáte vy, protože je tady minuta šampionů a i dneska pro vás máme, nebo i dneska naposledy pro vás máme voucher na akinu.cz v hodnotě 5000 korun na prémiová krmiva pro psy a kočky.
1: A dneska po vás chceme teda klasicky vědět, jak se jmenujete, odkud jste a do třetice vaše plány na víkend.
0: Můžete to napsat klidně ve zkratce, ať vám neupadnou prsty takhle po ránu palce. Napište nám to na 777-937-777. Nasaď mi na chvíli. My vám nasadíme na chvíli motýle do břicha. A dostaneme se k tomu minuta šampionu za malou chvíli. Voucher v hodnotě 5000 korun na Akinu pro jednoho z vás. Tak pište a my k vám posíláme motýle. Hezké ráno.

0: Jsou Mandraže, Motýly na Hit Rádiu, 6 hodin 10 minut. Startuje minuta šampionů, kde jeden z vás vyhraje voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na akinu.cz na dobroty pro vaše čtyřnohý miláčky. Zpráv od vás přišlo spoustu. My vybereme s Jasmin jednu. Nám to vždycky vybírá David, ale David už je někde v Japonsku na svatební cestě, tak to asi těžko, navíc je tam časový posun. Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Minuta šampionu startuje teď. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend.
1: Maruška Mariánské Lázně půjde na houby.
0: Pavla Jabloné na Torlicí, super víkend s vnučkou.
1: Olča Bochov, slavnosti města, kamarádi a burčák.
0: Martina Nové Hrady, řezání a štípání dřeva s manželem.
1: Lucka Liberec, oslava jejich narozenin u Segry a opékání buřtů.
0: Budem štípat. Lukáš Svatava chystá se na oslavě města Havlíčku v Rod.
1: Marcel Plzeň s přítelkyní na motorce.
0: Lenka Rýmařov, hlavně přežít, hodně užít.
1: Luděk Česká Třebová, večer u deskovek.
0: Evča Frýdek Místek bude slavit 15. narozky dcery.
1: Iva Arnoltice, grilovačka, loučení s létem.
0: Petra Zlín, půjdu do lesa na bedli.
1: Míša Praha, čekají úklid obce a pak opékání burstů za odměnu.
0: Pavel Polná, pořádání turnaje judo.
1: Market Hranice, odpočívat při práci na zahradě a vychutnávat ticho, jelikož 6. B letos stojí za to.
0: Mhm. No tak těch zpráv přišlo spoustu, nestihli jsme jich přečíst třeba tak 95%.
1: Ale musíme jednu výherní vybrat a říkám si, že když jsme tady teda bez Davida, takže si můžeme každý vybrat jednu a pak z nich vybrat finálního výherce.
0: No tak mně se líbila zpráva od Míši z Prahy, že je čeká uklid obce a pak opékání buřtu za odměnu, jako než uklidíš celou Prahu.
1: Mně se líbila teda Market Hranice, odpočívání při práci na zahradě a vychutnávat ticho, jelikož 6. B stojí za to. A učitelky to mají těžký. Tak si střihneme.
0: Tak si pojďme střihnout. Takže bude to kámen, nůžky, papír teď, jo.
1: Jo, a
0: tak
1: na teď a dělej takhle, ať to je slyšet, že to děláme.
0: Jo, tak počkej, já to teda stáhnu. Takže kámen, nůžky, papír teď.
1: Oba nůžky.
0: Kámen, nůžky, papír teď. Oba kámen. Tak pojď papír ještě. Kámen, nůžky, papír teď. Tak počkej, ty jsi teda podělala,
1: jo? Já jsem tě podělala, no? A tak já nevěděla, že to myslíš vážně.
0: Tak, Jasmin vyhrála, takže tím pádem
1: Market z Hranic. Hranice.
0: Voucher na 5000 korun do akinu.cz je tvůj. Tak moc gratulujeme. No a my pokračujeme. Já prostě říkám pořád, že v tomhle baráku na kamoše nenarazíš. Takže Clean Bandit, Anne Marie na Hit Radio pro vás všechny, kdo nás ladíte v 6.13. Hezké ránko.

0: Miles Smith, Nice to meet you na Hitrádiu 6.19. Ano, i vás, kdo jste si nás třeba zapnul poprvé, tady zdravíme a vítáme. Krásné ráno, tohle je Hitrádio. Volby do komunálek. Celá republika je zasypaná billboardy, to jste se asi všimli. Billboardy, ze kterých se na nás smějou ti, kteří u voleb chtějí náš hlas. No a naprosto geniální věc se stala na severu Čech. Tam jedna strana nechala vylepit billboardy, jenomže v Jablonci nalepili billboardy, který měli nalepit v Liberci a naopak. Jo, a já si říkám, jestli to nebylo schválně. Jo, všichni se o tom baví, všude se o tom píše, my se o tom teďka taky bavíme, tak jestli to prostě není jenom marketing jako prase.
1: No, marketing, nějaká meziměstská solidarita, tak my můžeme tady vylepit něco s Brnem a metrem třeba do budoucna, že jo,
0: no,
1: v Praze.
0: No, já si říkám, jestli představuju toho lepiče. Jo, že
1: lepič? Tak se jmenuje ta pozice.
0: Jasně, no, je to lepič. Viděli jste někdy, jak se lepí billboardy? Ono to asi nebude sranda, jo? Já občas takhle, když jedu po městě a vidím, jak tam mají ten obrovský kýbl s tím lepidlem, pak ten smeták a...
1: jo. Ty tak všechno hezky jako dokážeš napodobit.
0: Tak mám to nakoukaný, mám na to docela zálus tady na tu pozici lepiče. Že to asi nebude jednoduchý, protože on ten billboard takhle jako z dálky vypadá, že je docela velký a zblízka je jako obří, jo. Takže já si právě říkám, jak jste říkala, jo, jestli třeba nebudou příští týden tady politici z Prahy slibovat třeba to metro v Brně.
1: Jasně.
0: Nebo třeba Nový moře v Ostravě.
1: No nicméně komunální volby, ty jsou, nepletuli se, 9. a 10. října je to první kolo, takže možná do té doby ještě pár bizárků přibude.
0: Já bych si to potvrdil, ale taky si nejsem jistý. Tak pokud jste třeba potkali nějaký bizarní billboard, něco opravdu, co jste si řekli, no tak to si dělají legraci, ne? Tak nám to klidně vyfoťte, pošlete, ale asi až bude světlo, teďka ještě toho moc nepofotíte. Nickelback. To jsou hity, které vám pošleme, naladíme za chvíli. Taky Leony, no a samozřejmě i páteční doprava, ať víte, jak to jezdí, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Praze 8 v Bohnicích, v ulici na Bendovce, dejte pozor na rozlitý olej na vozovce. No a v Praze v ulici v Holešovičkách na úrovni zastávky MHD Kuchyníka směrem do centra blokuje provoz nehoda, kolona se tvoří od odbočky k Bulovce.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio City.

0: 6.31, krásné ráno. David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Přeju všem hezké ráno. Policie v kalifornském městě Santa Ana pátrá po zlodějích, kteří ukradli bronzovou sochu Ježíše Krista v hodnotě $50,000. V přepočtu přes 1 000 000 korun. Na podstavci z ní zbyly jen nohy. Představení nových iPhoneů obvykle zlevní ty rok staré. Kvůli růstu cen pamětí Apple zvolil opačný postup. Po premiéře 18 šly s cenou nahoru i 17 a modely Air. Zákazníci tak za některé telefony zaplatí o 1 000 korun více než před rokem. No a co všechno dokáže člověk ztratit v národním parku? V Yellowstoneu letos z geotermálních oblastí odstranili přes 20 000 kusů odpadu. Mezi nálezy bylo 280 čepic, AirPody, hotelové karty, dudlíky, Pokémon karty, karta Uno, umělé nechty a také 6 rovnátek.
3: Hele, že někdo ztratí rovnátko v Yellowstoneu, to je hustý.
0: To je divný, ale já když jsem teda poslouchal ten výčet, tak podle mě bychom všechny tyhle věci a ještě něco navíc našli zapadaný v autě mezi sedačkou a středovým tunelem, protože hele, asi víš, o čem mluvím, jo? Hele, co tenhle prostor schvátí, už nenavrátí. Zrovna včera mi tam spadla 50. Není, nevím, hele.
3: Není.
0: Jako vyndat sedačku, tak si myslím, že bychom našli opravdový poklady. Real McCoy, tohle je taky poklad, hele, 90-kovej. Love and Devotion pro vás na Hitrádiu teď. Srdcovka a další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Sebastian Rupalíc, 6.41.
1: Už za chviličku zazvoní v éteru jeden zvonek u jednoho z vás a zaručí vám 6 000 korun.
0: Jeden zvonek vládne všem. Tenhle.
2: Kdopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jeden jim všem káže. Takhle, 6 tisíc korun, to Jasmin říkala. Včera to nevyšlo, takže k té 5 000ovce předáváme ještě jednoho tisíce a 1 000. A 6 tisíc korun si můžete vydělat v 7 hodin 10 minut, což je za půl hodinu.
1: My připomínáme, že příští pátek my dva někomu z vás povezeme rovnou 50 tisíc korun, tudíž kdo ještě nejste registrovaný, tak ježišmarja, utíkejte na web Hitrádia a sypte to tam.
0: No a protože to k vám povezeme v pátek, tak u vás asi v pátek zrovna zůstaneme, tak asi nakoupíme nějakou flachu a pořádně toho slavíme, ne? Registrace do soutěže na webu hitradio.cz a v 7.10 se těšíme, budeme zvonit. Za malou chvíli se můžete těšit na tohle, já se vám musím přiznat, já jsem si strašně dlouho myslel, že to je chlap Alex Hepburn.
1: A já jsem ho z toho omylu nevyvedla nejdřív, ten začátek zní opravdu jako hlas muže, tady už ne.
0: A je to hlas ženy, je to britská zpěvačka a skladatelka, tak možná, pokud jste to náhodou taky nevěděli, tak jsme vám otevřeli oči, tak za chvíli to můžete naposlouchat, jestli vám to víc zní jako chlap nebo žena.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA.

0: David Guetta, Terry Swims, taky Tons and I, tohle je Hit Radio Gong Gong Gong 6.54.
1: Máte rádi Harryho Pottera? Já taky, ale opravdový fanoušek, ten se pozná jinak. Jistá paní vyrazila do kina na Kámen mudrců. A to i přesto, že věděla, že má ten den termín porodu. A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
0: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Ale kdo nezažil první porod v kině, tak ten vlastně neví, co je to opravdová premiéra. Slyším všudy. Ale jako představte si ten rodný list, jo, co tam bude napsáno, místo narození. Kinosvět, řada 12, sedadlo 8. To já si říkám, že by jí mohli, tý mamince, dát třeba jako doživotní popcorn zdarma.
1: Hele, ale to se někde dělá, že jo, když se narodíš někde v letadle nebo přesně v kině, tak oni ti, nebo v tom, v akváči, tak dávají třeba celoživotní vstupy zdarma, tak to by mohli udělat.
0: Ježíš, to bych bral, že bych se narodil v letadle, ale to už trošku nestíhám, to už se trošku nepůjde. Nicméně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek, 349 korun, jo, mi ještě dáte. Přesně, alo, mora. Linkin Park, Friendly Fire, to je další song, který stihneme do 7 a potom David Račák přidá zprávy. Hezké ráno.

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Zástupce do komisí mohli nominovat kandidující uskupení. Komisí je více než 14,5 tisíce. No a Jakub Menčík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová 15 utká s Lernerem Tienem. Utkání začne v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu US Open Bena Sheltona. A teď, co je nového u nás v regionu?
7: V Klíčovských sadech mezi železniční tratí a Kbelskou ulicí by mohl vzniknout zoopark. Radnice Prahy 9 už vykoupila většinu pozemků, aby území zcelila. Zoopark by měl být volně přístupný a měly by se v něm pohybovat nejen ovce a kozy. Starat se o ně budou lidé bez domova, kteří v této oblasti žijí v rámci programu Homeless Blues, který Praha 9 spustila v roce 2013. Ranní teploty je kolem 12 stupňů, relativně teplý podzimní den je před námi, oblačná polojasná obloha přechodně pod mrakem, teploty kolem 22 stupňů. Z Prahy, Lucia Denková.

0: Dokázal jsi to.
1: Jako šampion.
0: A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné ránko.
2: Hezký páteček. Snídaní
1: šampionů. 2 minuty po 7 ladíte Hitrádio a to nám dělá velkou radost. A za chvíli radost uděláme možná vám.
2: Říkal někdo 6000 korun jenom za otevření dveří? Ano.
1: Máme pro vás, naše hlídka už je na místě. Můžeme vám říct, že jsou v České republice. To vám můžeme říct. Tak za chvíli zvoníme, kdo pak to zvoní v 7 hodin 10 minut.
0: Hitrádio.

0: 7 hodin 10 minut k tomu, tohle je Hit Radio.
1: Právě teďka naše hlídka stojí u jedných dveří. A možná jsou to právě vaše dveře a možná právě vy dneska vyhrajete 6 000 korun.
0: 6 000 korun.
2: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A my už někde v České republice máme náš tým a dneska je to Andrea. Andy, krásné ráno.
3: Krásné ráno.
1: Ahoj.
0: Krásné ráno, tak i tobě. Připomeneme, že nám zatím neříkej, kde jste, ale řekni nám, jak to tam vypadá, co tam vidíte okolo sebe.
3: No, já vám to řeknu trošku jinak. My, když jsme přijížděli, tak jsme pod cestou potkali ježka, který nám přišel přes cestu. Takže všichni ti, kteří máte podezření, že by ve vašem okolí mohl být ježek, tak že, bych koukala.
0: A byl, jako, byl živej nebo žvejklej?
3: Jako živej. Prostě, když jsme ho dali, jsme mu přednost, všechno proběhlo v pořádku.
0: Přednost ježkovi.
1: Nebyl to roadkill, takzvaný.
0: No tak, Andy, my spouštíme odpočet, respektive zazvoníme a... Schválně, jestli nám někdo otevře.
1: 30 sekund právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
0: Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz a potkali jste ježka, pojďte ven. Andrea.
3: Já doufám, že to přijde.
0: Andrea má 6 000 korun pro někoho z vás.
1: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte. Volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
3: Zatím nikdo.
1: Ne.
0: To není možné.
1: Ne.
0: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
3: Tak já se podělím, že jo.
1: Ach jo.
0: Takže nic, ani náznak třeba jako pohnutí
3: ani
0: závisu.
3: Ani náznak, vůbec nic, žaluzie se tady neroztáhly, no můžu říct, že jsme v ulici, kde jsou rodinné domky, no.
0: A můžeme říct klidně město už teďka.
3: Já bych to nechala na Moravskoslezský kraj, co vy na to.
0: Dobře.
1: Tak jo, tak dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7 000 korun.
0: Tak Andy, děkujeme, přejeme krásné ráno, krásný pátek a hezký víkend.
3: Taky tak, mějte se krásně.
1: Ahoj. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50 000 korun.
0: To je vlastně už za týden.
1: Ano, přesně za týden.
0: 50 táců pro někoho z vás, registrace a detaily na webu hitradio.cz.
2: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Tohle je Hit Radio v 7 hodin 20 minut a tohle je titulek dne. Dvě jeptišky, který se nenáviděli, se do sebe zamilovali a vzali se. Jako jestli tomu, já nevím, jestli tomu rozumíme všichni, tři tvrzení ani jedno vlastně nedává moc smysl a zní to jako taková, nevím, chyba v Matrixu, dalo by se říct. A je to za mě důkaz, že život a láska je mnohem divnější než jakákoliv fikce a že Pán Bůh je takovej největší jako humorista, no.
1: Hele, to, že to byly dvě jeptišky, to čert vem, ale mě na tom baví ten úkaz toho, nebo ten příklad toho, že se strašně nemohli vystát a nakonec se vzali. Takže bacha, kdo nás teďka posloucháte, vzpomeňte si na člověka, který vás nejvíc štve, možná se jednou vezmete.
0: No tak vlastně mi tak napadá, že nemusíme chodit úplně daleko, že když si vzpomeneš na naše začátky vysílání, my jsme se taky tady občas začátky tak trochu jako poštěkali, no. Jo. A já nevím, jak dlouho to je dobrý, je týden? Týden už jsme
1: zhruba,
0: v pohodě, ne?
1: Zhruba
0: týden je to v pohodě, jo. A já si říkám, že Vatikán možná teďka, co se týká tady toho příběhu, takže možná aktualizuje software a hledá, kde se teda stala chyba. Asi jim z toho jde hlava kolem. Ale jak se říká, láska hody přenáší, jo. Já jsem minulý pátek moderoval česko-brazilskou svatbu a, a povídám koordinátorce. Říkám, to je jako stejně to je něco, co, když se takhle potkají lidi vlastně z úplně druhého konce světa. Říkám, jako, chápu, povídá se, že láska hody přenáší a ona dodala, no jo, ty vole, ale tohle je oceán.
1: Tak to je boží.
0: Nejvíc legendární hláška, kterou jsem jako letos slyšel, jo. No jo, ale tohle je oceán. Člověk mění, život mění, moje oblíbený přísloví, tak bych vám mohl vyprávět, to možná, až se ještě lépe poznáme. Avicii, Hey Brother, za malou chvíli taky aktuální doprava, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. V Praze u Hříněvsi v ulici Přátelství bourala dvě osobní vozidla, projíždějte s opatrností. No a v Praze v ulici Jana Žilivského směrem na ohradu před Bazilejským náměstím počítejte s omezením kvůli pracím na plynovém potrubí.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Hit Radio City.

0: takhle vám hraje páteční hit rádio Taylor Swift, Shake It Off. 7.33, za malou chvíli soutěž o lupeny na koncert Pussycat Dolls, nejdřív ale ranní update s Davidem Račákem, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Přeju hezké ráno, vědci dokázali z mozku myši rekonstruovat video, 10-sekundové video vzniklo z aktivity neuronů v jejím mozku. Jinými slovy sledovali mozkové signály a podle nich dokázali vytvořit obraz toho, co zvíře vidělo. Co ale bylo jeho obsahem, agentury nezveřejnily. Malí kluci chtějí být popeláři, do pevných rukou to ale vzal 6letý klučina z australského Pertu. Na sociálních sítích koluje video, jak pomáhá svým zkušeným kolegům z popelářské party s popelnicemi. Podle jeho slov jde o vysněnou pozici a chce u ní zůstat natrvalo. No a v San Francisku se přes 100 lidí sešlo na akci, jejíž princip byl velmi jednoduchý. Společně zakřičet na oceán. Dokonce se soutěžilo o nejhlasitější výkřik. Vítězka dosáhla 121,9 decibelů.
3: Já se přiznám, že já jsem to tady chtěla demonstrovat a vyzkoušet si to a Michal mě utnul a říkal, hele, to je fakt debilní, když na tebe někdo křičí z rádia.
0: Z rádia se prostě nekřičí, ale můžeme si zasoutěžit o největší ticho. Ohlušující ticho doslova. Takže 122 decibel, jo, slušný. No tak vy se taky stejdete na jednom místě a budete křičet. O2 Arena příští středu, The Pussycat Dolls, a my tu pro vás máme poslední dva lupeny. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, voláme, 5 otázek a je to vaše teď. Alex Warren, Fever Dream na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle tady milujeme, se na ty vás to baví. Novinka ve vysílání Hitrádia Fever Dream 7.37.
1: Už 23.9. vystoupí v pražské O2 aréně Pussycat Dolls a my vám celý tento týden rozdáváme dva lístky.
0: Rychlá pětka. V soutěži Rychlá pětka máme pro vás poslední dva lupeny, no a o ty poslední se zasoutěží Žanetka z Budějc. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno, jak to vypadá v Budějcích, takhle po ránu v pátek?
2: No, jako každý ráno jsme zasekaný, samozřejmě.
0: Zasekaný, máte tam hodně kolon?
2: Docela dost, je to tady všude rozkopaný, samozřejmě, jako vždycky, takže stojíme všude, kde se dá.
1: Tak jestli teďka ale stojíš, tak o to líp se můžeš soustředit na tu soutěž, jo?
0: To je fakt, Jasmin je naše sluníčko, ona se vždycky ve všem snaží najít něco pozitivního. Tak zdravíme samozřejmě do Budějic, vás ostatní do kolon, vy kdo nesoutěžíte, tak pro vás nic nemáme, jenom písničky za chvíli. Tak Žanetko, pojďme na to, pět otázek.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje hlavní město Rakouska?
2: Vídeň.
1: Ano.
0: Vídeň je správně.
3: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jak se v příbuzenském vztahu nazývá maminka tvojí maminky?
2: Babička.
0: Babička.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: O kterém domácím zvířeti se říká, že má 9 životů?
2: Kočka.
0: Jasmin, těžší otázky nebyly dneska.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Ale pokračujeme dál. Jaký měsíc je před prosincem?
2: Listopad.
0: Ne, neuvěřitelný.
1: A tak aspoň vidíte, že já chci, abyste to vyhráli, ne? Tak a poslední pátá. O kolik lístku na Pussycat Dolls právě teďka soutěžíš?
2: O dva.
1: Neskutečný!
0: Žaneto, ty jsi neuvěřitelná!
1: Gratulujeme, je to tvoje.
0: Takže není zač, dva lístky, příští týden, Pussycat Dolls, O2 Arena, středa 23. září, je to tvoje a my se nemůžeme nezeptat, koho vezmeš sebou. Cože?
2: Vůbec ne, to těm Budšegru, partnera, těžko říct.
0: Ale ty jsi teďka v té koloně si říkala v Budějcích, jo? Tak kdybys nám řekla, jaký máš auto, tak by někdo třeba mohl natáhnout ruku a říct, hele, tak budeme spolu, budeme nejlepší kámoši. Tak Žanetko, dva lístky.
2: Jako ženská červený.
0: Dva lístky posíláme, ve středu si to uži a uži si taky teď Pussycat Dolls, zber to jako takovej malý warm-up, jo, na středu. Tak jo, měj se krásně.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: příští středu The Pussycat Dolls v pražské O2 aréně. Teď tady u nás na Hitrádiu Donča v 7 hodin 44 minut. Dobré ránko, šampioni.
1: Jestli dneska plánujete nějaký vášnivý líbání, tak máme jednu radu. Nedělejte to v autě v 5. patře parkovacího domu, protože přesně tohle udělal jeden australský pár. Líbali se, všechno super, dobrý. Až se pán trošku více rozvášnil a omylem tam šlapnul na plyn a normálně vylítnul z toho domu parkovacího.
0: Mně se líbí, jak tak jako našlapuješ, jak tancuješ okolo. Ono nešlo jenom o líbání, prostě proběhlo milostné vzplanutí v autě, takhle bychom to mohli pojmenovat, jo. U líbačky asi neseslápneš omylem plyn. Takže já si ale říkám, že většinou tady u té aktivity jdeš na vrchol. Tady to byl spíš teda slušnej sešup dolů, jo?
1: To byl sešup, takhle, nutno podotknout. Nikomu se nic nestalo, což je hustý, stáli při nich všichni andělé strážní, protože opravdu 5. patro je 5. patro.
0: Opravdu se vlastně nic nestalo. Jo, všechno to skončilo tím pádem dolů. Já bych teda popravdě chtěl vidět, co bylo v tom papíru pro pojišťovnu, jo? Příčina nehody, dvojtečka. Tak se domyslete, činasky, venku je na nule, za malou chvíli taky Agnes a taky pro vás do nás ladíte v autě a třeba teďka tam něco to, tak bude doprava, dneska ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: Hele Palas, prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
1: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
2: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
1: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
2: Jirská kletba.
1: Tak přijďte.
0: Palas, divadlo, které hraje komedie.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na pražském okruhu na 16. kilometru směrem k letišti u sjezdu na Barrandov komplikuje provoz dopravní nehoda. Na místě počítejte se zdržením ve zhruba kilometrové koloně. No a na dálnici D1 na 11. kilometru směrem od Brna na Prahu došlo k nehodě. Provoz je částečně omezený.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Tohle je páteční Hit Radio, posloucháte Snídaně šampionů v 7.55.
1: Pamatujete si, když vám bylo třeba takových 6 let a měli jste nějakou šílenou představu o tom, čemu se jednou budete věnovat, čím se budete živit, co si třeba chtěl dělat ty?
0: Asi budu hlas většiny lidu a to je samozřejmě popelář. Ruku na srdce, kdo z vás v dětství netoužil pověsit se za jízdy na tu zadní stupátku popelářského auta? Já teda moc.
1: Hele, ale to se přiznám, že já byť jsem chtěla být zpěvačka a herečka, anebo veterinářka, tak popeláře jsem tam jako záložní variantu měla taky, byť jsem holka.
0: A vlastně jako proč? No protože asi se nám jako líbilo to jejich velký auto, já co si vzpomínám, tak pamatuju si, že vždycky k nám do ulice přijeli popeláři, obrovský auto, že jo, nikdo po nich taky nechtěl žádný úkol z matiky.
1: Jako, to je fakt, ale někdo na tohle to vůbec čekat nemusí a zkoumat, jestli se mu to v budoucnu splní nebo ne, protože jeden 6letý kluk právě z Austrálie, ten v tom měl hnedka jasno, chce být prostě popelář a opravdu už teďka v 6letech nastoupil do práce. On furt říkal, jak to miluje, jak si to chce zkusit a vzali ho mezi sebe.
0: No tak už plní životopis prostě, no, už začíná v 6letech, hele. Jinak, já jsem si vzpomněl, kamaráda táta, už to je teda strašně let zpátky, to nám bylo, možná to je to období, kdy jsem chtěl být popelářem, no. Když jsme byli fakt malí, tak jeho táta pracoval u popelářů a hele, ten kamarád, ten měl doma poklady, jo. Ze skládky, víš. A super hračky, ale to, že nějakému panáčkovi chyběla ruka, jo, vem čert, ale to byly fakt jako drahý, to bylo drahý zboží, jo, jenom tomu něco chybělo vždycky.
1: Ze skládky.
0: No a jak jsme se s tím vyhráli. Mark Embr, Belong Together a za chvíli zprávy v 8. Hezké ráno, Zitrádia.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Hovořit budou o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Lotyšsko si chce koupit houfnice Morana od české zbrojovky Excalibur Army, píše server Delphi. Původně se vláda této baltské země rozhodla pro model od švédské společnosti BAE Systems. Od plánu ale upustila. Kolik systémů si Lotyšsko plánuje pořídit a za jakou částku, server nezmiňuje. No a hokejová Tip Sport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj úspěšných týmů z prvního kola Kladna a Sparty. Proti sobě se tak postaví dva bývalí reprezentační trenéři, kouč seniorského týmu Radim Rulík a trenér 20 Patrik Augusta. A ještě pohled do našich regionů.
3: Na letišti Praha se v posledních dnech tvoří dlouhé fronty přepasové kontrole cestujících, kteří přilétají ze zemí mimo šengenský prostor. Na dnešní den je proto svoláno mimořádné jednání vedení. Komplikace podle mluvčího letiště způsobuje zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Ten nahrazuje klasické razítkování pasu elektronickou evidencí. Při registraci pracuje mimo jiné s fotografií obličeje a otisky prstů. Ráno s teplotou kolem 12 stupňů, relativně teplý podzimní den, oblačno, polojasno a teploty kolem 22. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
6: jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Je pátek, hezký ráno.
8: Ahoj, krásný páteček.
9: Snídaně šampionů.
7: Poslední pracovní ráno tohoto týdne a jsme rádi, že ho trávíte s námi. Michal a Jasmin, hezky je, hledo, ahoj.
8: Za chvíli vytáhneme z vaší hlavy člověka, který ho tam možná máte dodnes, i když tam už nemá co dělat.
7: 100% ho tam máte. Kdo to je, tak to pořešíme za chvíli. Teď muzika na start další hodiny. Ava Max, hezké ráno.
0: Hit

0: vás Kings and Queens, vy jste králové a královny pátečního rána, posloucháte Hit Radio v 8.06.
1: Existují lidi, který vám z hlavy nevymaže ani novej vztah, ani 20 let času a ani hodiny a hodiny terapii. A jsou to podle mě první lásky.
0: A první lásky, tak schválně, jestli vy si vybavíte svoji první lásku. Jestli teda můžu začít, tak paní učitelka ve školce.
1: Takhle, na hele, starší od začátku.
0: No jasně, měla polský Fiat, to si pamatuju, trochu obouchanej, ale pokaždý, co jsem ho viděl stát před školkou, když mě tam máma vedla, pak jsem chtěl chodit už bez mámy, skoro to neprošlo, aby mi to nekazila. Hele, mě se tak rozbušilo srdce, říkám, je tady láska.
1: Paní učitelka.
0: Je tady. Je tady.
1: Já jsem měla, já rozliším první pusu a první vztah, ale oba dva to byly Martinové. A chci mluvit o tom druhým, protože jestli mě něco první láska naučila, tak jak se nerozcházet, protože já jsem se s ním tehdy rozešla, jako důvod jsem udala, že je to vztah na dálku, jenže já jsem bydlela v Bohnicích na Praze 8 a on bydlel na Hůrce, což je taky Praha, jenom jiná stanice metra, jiná linka metra, jiná barva metra, ale bylo mi 14-15 let a mamka říkala, že prostě nikam takhle dojíždět nebudu, takže já jsem se s ním sešla a řekla jsem, že vztahy na dálku. Já to nedám. Je to tak.
0: To je skvělý. Já jsem čekal, že se s tím rozešla nějak jako nehezky, jo. Já si myslím, že třeba asi se shodem, že rozejít se s někým přes SMS-ku je fakt laciný, jo. Když to uděláš přes Messenger, máš to zadarmo. Ale tak pojďme zpátky k tématu. Jaká je teda ta první láska? Moje to byla, jako jestli teda se mám bavit ne o učitelce, tak to byla Kateřina.
1: Kateřina. No tak určitě někdo z vás má taky svoji Kateřinu, Martina nebo kohokoliv jinýho. Dneska je totiž Mezinárodní den prvních lásek, tak bychom si mohli takhle zaspomínat.
0: Tak nám pošlete hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, jestli si vzpomínáte na to jméno první lásky a třeba co jste s ní tak jako zažili. Co bylo to, nechci říct poprvé, protože to nám bylo třeba kolik 12, ale jaký to bylo?
1: No nebo jakou blbost jste kvůli ní udělali.
0: Tak, tehdy. Čekáme na vaše zprávy, hlasovky a teď další hity. Hozier 2 Sweet, right?

0: Jestli si můžeme chvíli tykat, jo? Tak ty, kdo si u rádia, vzpomeneš si? Vzpomenete si na svoji první lásku?
1: My na ně dneska vzpomínáme, i protože je dneska Mezinárodní den prvních lásek. Už jsme mluvili o těch našich a teďka přišla řada na vás.
0: Je tady úžasná hlasovka od Evy. Dáme si ji hned na začátek.
2: Zdravím radio, tak ano, přesně jak říkáte, první lásky jsou nezapomenutelné. Já jsem taky tak ve 14 se zamilovala a drželo mě to celý život, i když jsem si vzala někoho jiného, měla děti, ale stále jsem myslela na tu svoji první lásku a hle, po 22 letech jsme se střetli, už jsme spolu rok a půl a je nám neskutečně krásně a věděla jsem, že my dva k sobě patříme i po 22 letech, takže na první lásky se opravdu nezapomíná.
1: To je hezký.
0: Já musím říct, že mám regulérně husí kůži, vy jste normálně naši miláčci. Pojďme na další zprávu od Dáši. Moje první láska se jmenoval Mirek a našel si mne po 30 letech a nyní jsme spolu 5 let. Takže první a poslední láska v mém životě.
1: Já se chce brečet.
0: Hele, klidně breč, no, pojď, postav ty emoce, o toho seš tady ty, pojď.
1: Už jsou oči mokrý. Pája píše, ahoj. Moje první láska byl také Martin. Byl zrzavý a bylo to ve školce, kterou pak ale zavřeli. Pak jsem ho potkala ve škole, když jsem šla do první třídy, on byl ve druhé a dělal, že mě nezná. Zlomilo mi to mé 6leté srdíčku.
0: Nevíme, kolik Páje je, ale když se vrátíme k hlasovce a zprávě od posluchaček předtím, tak třeba to dopadne.
1: No,
0: třeba se třeba zase spolu nějak, jo, ten kruh se uzavře, zase se vrátí. Máme tady taky zprávu od Kláry. Dobré ráno, moje první láska je Nelča a za pár dní, už to bude rok, co je taky moje manželka. Poznali jsme se na střední a od té doby jsme spolu celých 8 let. Moje první láska mi zůstane navždy.
1: Ty bláho, já kolem sebe se přiznám, nemám moc lidí, kterým vydržela první láska, takže je vlastně strašně hezký tohle to slyšet, protože si pamatuju, když já jsem s někým chodila, tak vždycky, o, kolik vám je teďka, jo, 15, 16, no tak to se stejně rozejdete. Víš, všichni měli tenhle ten přístup, ale když pak slyšíš, že ono to jde, a nebo se k sobě pak vrátíte, hezký.
0: Ty máš normálně skleněný oči.
1: No mám, nech mě vej.
0: Jak to je možný? No, moc hezký zprávy, moc hezký hlasovky. Jsme rádi, že jste se potkali po letech a vlastně není to písnička? Potkal
1: jo, nějaká,
0: jsem,
1: jo,
0: potkal
1: hej.
0: Jsem tě po letech, že jo, vlastně? No jasně, to je ona. Tak vy, kdo to máte za sebou, tady ten úžasný příběh, případně vy ostatní, vás to třeba čeká, ani nevíte, tak si to pojďme užít, potkal jsem tě po letech. Činasky na Hit Rádiu, hezké ráno. Potkal jsem tě za sebou.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Dnes jsme opět v 7 hodin a 10 minut zvonili, jako každý den už od začátku září. Tady u nás ve vysílání to zacinkalo a úkolem vás, kdo máte registraci do soutěže, kdo pak to zvoní, bylo vykouknout ze dveří, jestli u vás nestojí naše hlídka.
2: Dneska jste bohužel nikdo nevykouknul a tudíž teda v pondělí někdo z vás získá, pokud se vám to podaří, 7000 korun.
1: 7000 korun, tolik můžete vyhrát po víkendu a připomínáme, že už příští pátek, přesně za týden, to je poslední den soutěže, vám dovezeme tady s Jasmínou 50 000 korun.
2: 50, tátu, to je strašná částka.
1: Tak prosím vás, budeme rádi, když aspoň teda v pátek budete doma, jo, ať se to nemusíme nechat, jo, to, co bychom s tím dělali. Tak registrace a detaily na webu hitradio.cz.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Hit Radio.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Datart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na pražském okruhu na 24,5 kilometru ve směru na D1 před sjezdem na Zličín, bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je levý jízdní pruh, počítejte s narůstajícím zdržením. No a v ranní špičce počítejte s popojížděním na Nuselském mostě ve směru do centra.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
4: Hit Radio City.

0: Já jsem z toho songu úplně hotový.
1: Já taky.
0: Temper City Self-Aware. Já si myslím, že 2.57 je strašně krátká doba na tu písničku, že by to mohlo být o něco další.
2: Slyšíme to jen my, že je to dokonalý, nebo to slyšíte taky, vy, kdo jste v autech?
0: Samozřejmě víme, že mezi váma jsou některý jako gargamelové, kteří to rádi nemají, ale prostě, jako pardon, já to miluju. Temper City na Hit Radio v 8.34. Pojďme na ranní update s Davidem Račákem.
3: Ranní update.
4: Přeju všem hezké ráno. Do knihovny v New Hampshire se vrátil časopis půjčený v roce 1894, tedy po 132 letech. Teoretická pokuta by činila přes 12 000 dolarů. Knihovna ji ale samozřejmě neúčtuje. Navíc ten, kdo ho donesl, vůbec netuší, jak se mu dostal do rukou. A teď něco z technologií. V Číně otevřeli továrnu, která má být schopná vyrábět jednoho humanoidního robota každých 10 minut. Kapacita má být až 10 000 robotů ročně a množství takových továren bude přibývat. No a technologický magazín upozorňuje na testy AI při rozpoznávání hub. Modely podle dostupných testů dokážou určit houbu správně jen asi v 65% případů. Takže fotografie houby a otázka, můžu to sníst, rozhodně není ideální způsob, jak využívat umělou inteligenci.
0: Ty jo, tak jako po zkušenostech s AI je jako jedna jediná věc na světě, kterou bych nikdy neudělal a neptal bych se, jestli tu houbu můžu sníst. Jo. Ale zase kolik říkal, David, 65% úspěšnost. Tak my optimisti to vidíme tak, že je větší šance, že nás to nezabije. Tak my vám občas dáváme, snažíme se jako dobrý tipy, jo, třeba do života, takhle, ale tady to je dobrý tip, prosím vás, nedělejte to, teďka houbařská sezóna, ať tam přežijete víkend, teď se tady zase potkáme. Teď pro vás máme parádní srdcovku, tohle Pane Bože, Red Hot Chili Peppers, Other Side, to by vás mohlo zabavit všechny, kdo jste u rádia. A připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Plnář, mezi 12. a 13. je jich 5 a jednu vybíráte vy, tak pojďme na ty Red Hoty. 8.36 Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Pink. 8.42. Michal a Jasmin vám přejeme hezké ráno.
1: Za chviličku se společně trošku vrátíme do dětství. Vzpomenete si na nějakou sladkost nebo pití, který už se jako neprodává, ale kdyby se zítra vrátilo do obchodu, tak pro něj hnedka běžíte? Protože to se teďka děje v Británii. Za mě osobně jsou to vlnky.
0: No tak jsi mi to vzala.
1: Taky?
0: Jaký vlnky? Grilliášový, ty červený?
1: Ty jo, ne, modrý, takový modrý byly.
0: Tak já jsem za grilliášový. No tak my se tady asi neschodneme, tak shodli jsme se na vlnkách, ale ne na barvě. Tak co byste vrátili vy, schválně dejte nám vědět na 777-937-777 a my zatím říkáme... Tady máte další skvělý songy, za chvíli Aneta Langerová. A taky Benson Boone, hezké ráno.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Datart uvádí Dny Marianne.
11: Dny Marianne, jo.
10: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou...

0: need.
1: Tohle je Benson Boone. These beautiful things that I've got. A tohle je páteční Hit Radio 8.53.
2: Existuje nějaká sladkost nebo třeba pití z dětství, který kdyby se najednou vrátilo do obchodu, tak pro něj okamžitě jdete a je vám jedno, kolik to stojí? Tohle se teďka děje v Británii. Tam se vrátila taková legendární limonáda, Luke Zaitz se to jmenuje, v původní receptuře. A oni se všichni můžou zbláznit a překupníci to prodávají za mnohonásobně vyšší částky. A my jsme se vás ptali, co byste takhle chtěli vrátit vy?
1: No, my to vykopli, já jsem tady zmínil,

0: Eliášový vlnky, naprostý legendy za mě, symbol devadesátkovýho mlsání. Jo.
1: Hele, víte, na co jsem si ale vzpomněla, kromě těch vlnek? Možná se to ještě prodává, ale neviděla jsem to. S dědou jsme to vždycky kupovali. Takový bombóny v modrobílém obalu, byl na nich lední medvěd. Sněhulky, jo.
0: A sněhulky.
1: A existuje to ještě?
0: Já nevím.
1: Ježíš, tak to bylo sněhulky. Bájo. Vexty a sněhulky, to je moje dětství Vexta. S dědou.
0: Mm. Tak schválně, jak to máte vy? Co na to, Ivča?
2: Miláčkové, přesně jak říkáte, Griliášovy vlnky, ty byly úplně top, nejlepší prostě. A takových potravin bylo, ježišmarja, ale prostě hned by tam naskočil.
3: Odbočte doleva.
1: Odbočila.
0: Taky vče, děkujeme za zprávu, odboč doleva. Máme tady další hlasovku.
4: Tak já jsem starší roční a co já bych určitě vrátila, tak by to bylo Eskimo zapadíka bez klacku. Takovou chuť už žádnej nanouk dneska nemá.
0: To je pravda, počkej, Eskimo bez klacku bylo dokonalý.
1: Eskimo
0: teda,
1: zapadíka, pozor.
0: Pojďme na další zprávy. Dana ze Vsetína napíše, ahoj, no samozřejmě vlnky a Griliášový, no mňám.
1: Další zpráva, sušenky Dukla, bombóny, ledovky, to je taky fakt. A hořické trubičky, ale ty podle mě ještě jsou.
0: Petr Ruměnky píše. Hmm. Další zpráva, ránko týme, jednoznačně bramburky Bohemy a příchod uzené s křenem a moravské uzené na cibulce. David z Brna, jo, a pivo Baron Trenk 14.
1: Vlnky oříškové, mňam, jak bych je dneska ochutnala, Petra.
0: Pak taky rozinkové deli píšete, Griliášový vlnky několikrát, pak Zoretku, Manonky, žvíkačky Bubalo, ježišmarja. Tady píše dokonce, každá byla valená zvlášť a uvnitř každé bylo trochu ovocné šťávy nebo syrupu podle konkrétní příchutě a to bylo ono. Když jste do toho kousla, tak ono se to krásně rozlilo.
1: A jak se jmenují takový ty žvíkačky, ty taky byly balený s tetovačkama, takový růžový, možná se to pořád prodává, ale už to nemá takovou chuť jako tehda.
0: Jak to bylo, když mám chuť, utrhnu si malej kousek a když mám hlad, utrhnu si větší. Je, tak děkujeme za nostalgii. Pojďme teda z těch nostalgických 90. zpátky do současnosti. Tohle je Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, poslední song, páteční snídaně šampionu. Tak volume doprava šampioně, pojďme se to užít, hezké ráno.

0: Harris, Dua Lipa, One Kiss. 8.58, jak jsme slíbili, tak tohle je poslední song snídaní šampionů. A my se s vámi jdeme rozloučit a hlavně vám taky popřát krásný víkend.
1: Byl to moc krásný pátek a nejenom pátek, celý týden s váma, takže moc děkujeme.
0: Bylo to krásný, díky vám, vy jste naše miláčkové. No tak užijte si samozřejmě vysílání Hitrády i po deváté, Offenbach, Profesor Green, John Legend. Připomínáme, že v pondělí ve hře Kdo pak to zvoní, máte možnost vyhrát 7000 korun a v pátek máme zeme 50 000.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak hezký pátek.
1: Hezký víkend.
0: A v pondělí v 6 se těšíme.
1: Ahoj.
0: Uděláme si to hezký. Čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zdržíte se na dálnici D5 před Prahou, kolona je taky na pražském okruhu od sjezdu z D5 za Ořech, pomalu to jede i na silnici 7 u letiště ve směru na Chomutov, silný provoz čekejte taky na Nuselském mostě do centra, na magistrále je zdržení i ve směru na D1 a to od Florence po IP Pavlova, kolonu čekejte taky v Liberecké ulici směrem od Cínovecké a na Štěrboholské spojce je silnější provoz ve směru od Černého mostu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: 25,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Bylo 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta vrací městský byt na Žižkově. Po radnici Prahy 3, která jí nájem vypověděla, ale spolu s manželem vyžadují soudně omluvu. Výpověď považují za neoprávněnou. Informoval o tom server Echo 24. Radnice manželům vytýkala, že údajně byt přenechali třetím osobám bez souhlasu pronajímatele. Bártovi s tím nesouhlasí. Praha 8 dokončila obnovu kaple na takzvaném hřbitově bláznů. Ten v minulosti sloužil jako pohřebiště pro pacienty Bohnické léčebny. Veřejnosti se kaple slavnostně otevře 1. října. Radnice na hřbitově plánuje i další úpravy, třeba obnovu cest či opravu mohyly připomínající vojáky a oběti první světové války. Česká správa sociálního zabezpečení znovu upozorňuje na falešné SMSky. O co v nich jde, řekne mluvčí úřadu Jakub Bejček.
6: Informují o údajném nedoplatku na sociálním pojištění a obsahují odkaz na falešné stránky, které napodobují e-portál České správy sociálního zabezpečení. Na podobné zprávy nereagujte a na uvedený odkaz neklikejte. Nezadávejte prostřednictvím něj žádné osobní ani platební údaje.
5: Informace o sociálním pojištění ověřujte jen na oficiálních stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka prohrála ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku se Španělkou Kristýnou Bukšou 0-6, 4-6. Dneska má být oblačno až polojasno, odpoledne přechodně až zataženo, večer bude mraků ubývat, teploty do 22 stupňů.
7: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
8: Klobouček, dobrý den a zase jsem zpátky. Ano, na závěr tohoto pracovního týdnu, přátelé, pátek jsem si nemohl nechat ujít. Tak doufám, že máte skvělou náladu, třeba Dominik, ten se jenom směje. Ano, až teď. To nevadí. Prosím tě, Guadalajara, jinak gratuluju. To jsou přesně ta jména a ta místa, která bych si já do zpráv nikdy nedal.
9: Já to mám taky moc rád.
8: Bylo plné soustředění v tuhle chvíli. Tak přátelé, pojďme začít dobrou muzikou. Offenbach, taky Profesor Green, John Legend. On už to stejně Míša před chvilkou řekl, co všechno budeme hrát. Takže jdeme na to, startujeme pátek. A jestli dneska máte špatný den, tak bych si dal hlasitost doprava a klidně mi napsal nějakou SMSku. Na 777 937 777. Vaše problémy rád vyřeším. Hit Radio.

John Legend, All of Me, právě teď u nás na Hit Radio City. Trochu smutná píseň. A víte co? Já vlastně smutný jsem, protože tak jsem se těšil a ono nic. Jestli jste se stejně jako já těšili, že dneska okolo 1:30 odpoledne zvedneme hlavy nad Karlův most, budeme se dívat hezky nahoru a uvidíme přelet elitních stíhaček. Tak nic, můžeme ty hlavy zase sklopit a 1:30 odpoledne v podstatě být úplně v klidu, jo? Protože britští Red Arrows nakonec plánovaný přelet nad Prahou zrušili. Původně se měli na to ruzení seřadit do šípu, zapnout takový ten barevný kouř a krátce po 1:30 proletět přímo nad centrem metropole, jo? Hele, krásná podívaná, i my jsme vás v Hit Radio tady jako zvali, ať na to nezapomenete. Loni to mimochodem bylo velmi parádní, navíc dokonce i s českými gripeny. No a letos vám můžu říct, že z toho vůbec nic nebude. Důvodem podle ministerstva obrany prý provozní a organizační podmínky. Což za to se může schovat úplně všechno, no. Red Arrows v Česku ale zůstávají a jestli náhodou míříte do Mošnova na víkendové dny na to, tak tam je uvidíte. Akorát v metropoli si po nich musíme nechat trošku zajít chuť, no. Takže kdo měl vyhlídnuté už místo někde na Karlově mostě, tak si dneska klidně může ušetřit se, anebo víte co, zůstaňte tam, udělejte si hezkou procházku. Počasí k tomu bude úplně parádní. Hit Radio City.

0: taky nás cítí.
1: Divokej byl a jeho malování. Přátelé, jsme na konci dalšího týdne, kdy vám zvoníme vždycky v 7.10 přímo u dveří.
2: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Tohle je prostě nejlepší ráno u nás se snídaní šampionů a s penězma přímo na ruce. Je teda pravda, že dneska nám to nevyšlo? Máme za sebou 10. kolo, to znamená už druhý týden, který jsme zakončili. V ruce jsme měli 6 000 a zvonili, ale nikdo nám nepřišel otevřít dveře, takže marný, no. Nevadí, hele, znamená to úplně jednoduchý, že zase přihazujeme 1000 navíc a v pondělí na začátku nového týdne budeme hrát o 7 000 korun. Ale pozor, stále to není všechno. Velký finále se blíží, protože přesně za týden, to znamená příští pátek, zahodíme 5, 6, 7, 8, 10 000. My vezmeme rovnou 50 000 korun. Tak se zaregistrujte a buďte v 7 hodin a 10 minut u vašich dveří. Buďte zkrátka tam, kam napíšete do registrace. Je to velmi jednoduchý, hitradiocity.cz. Stačí čekat, že v 7 hodin 10 minut zvoníme, vy otevřete dveře a vezeme vám prachy.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Farmkart Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Kart Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Hit Radio. Hit Radio.

S dobrou muzikou dnešní páteční dopoledne na Hit Radio City a za pár minut s jednou velkou klasikou 90. let. Ta nám poslouží jako ideální lákadlo na dnešní večer. Po 18. hodině pro vás máme zase ty největší hity 80., 90. a taky milénia. Zkrátka dáme si naše Hit Radio Classic a můžeme zazpomínat i na jednu z nejzásadnějších dívčích skupin, vlastně nejenom těch 90. A já to vztáhnu celkově jako všech dob. Prostě Spice Girls byly Spice Girls a ta jejich sláva byla tak velká, že o nich dodnes mluvíme, že na ně dodnes vzpomínáme a prostě jako byly to světové hvězdy. O to větší šok je, když zjistíte, že jejich největší hit Wannabe vlastně vznikl asi tak za pouhých 30 minut, jo? Oni totiž holky neměli vůbec nic připraveného. Klasicky přiběhli do studia na poslední chvíli, začali spontánně vymýšlet různé části, pokřiky, rap a melodie a producenti to potom slepili všechno dohromady a hle, bylo hotovo, jo? Takhle se prostě dělá hit. Navíc Victoria Beckham, tou dobou samozřejmě ještě svým jménem, se kterým se narodila, to znamená Victoria Adams, tak navíc jako hodně z té půl hodiny toho nahrávání jako prý zmeškala kvůli telefonování, asi s Davidem Beckhamem, jo. Tak pojďme si připomenout jejich největší hit, který vlastně vznikl za rekordně krátkou dobu. Tady jsou Spice Girls a nezapomeňte dneska po 18. naše Hit Radio Classic a podobné hity rovnou celý 3 hodiny. Jo!

Víme, co se děje v Praze, posloucháte Hit Radio City. A tak vám můžu říct, že už od zítra, jestli rádi jezdíte těmi starými tramvajemi, třeba to vyhledáváte, prostě ty nový vás úplně nebaví, tak pozor, nostalgická linka 23, která jezdí po Praze, tak od zítra má úplně nový jízdní řád, ale taky hlavně trasu. 23 nově pojede přes, nebo od Královky až na Bílou Labuť, tak s tím počítejte. 23 vlastně jezdí v ulicích několikrát denně, linka je plně obsluhována těmi legendárními historickými vozy, to znamená tramvajemi řady T, které už jsou jako v ulicích jako notnou dávku let. Samozřejmě tam vždycky platí to klasický jízdní, nicméně dojedete s touhle legendární historickou linkou třeba k Pražskému hradu, anebo taky k jiným významným turistickým cílům v hlavním městě. Takže pozor, nová linka 23, respektive staronová, protože jede po nový trase.

Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Linkyně těsně před 10. hodinou, my jsme Hit Radio City. Čekáme Like It, Chainsmokers a další velké hity, to až po 10. Pojďme ale do ulic, jak to vypadá v pátek dopoledne v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. S kolonou počítejte na Nuselském mostě ve směru do centra. Zdržení hlásíte na magistrále taky u hlavního nádraží. Silný provoz je tradičně i Věčné ulici. Pár minut navíc naberete i na Štěrboholské spojce při cestě směrem od Černého mostu a taky na Pražském okruhu mezi Plzeňskou dálnicí a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action. When you

0: for Britney, bitch.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Bylo 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Od 8 večer nás čeká výluka tramvají v úseku Staroměstská Jiráskovo náměstí. Potrvá do pondělního rána. Důvodem je rekonstrukce střech budov na Smetanově nábřeží a Křížovnickém náměstí. Zítra bude navíc kvůli údržbě trati od 8 do 17 přerušen provoz tramvají mezi Hlavním nádražím a Florou a v neděli od 8.30 do 15 v úseku Vítězné náměstí nádraží Veleslavín. Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. V reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska to uvedl Andrej Babiš. Zpravodajské služby podle předsedy vlády věnují rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Odchylky v zakřivení páteře má přes 40% žáků základních škol. Vyplývá to z výzkumu Státního zdravotního ústavu. Za nejvíce kritické období je považována takzvaná prepuberta nebo puberta, kdy nastává zrychlený růst. Jak předejít problémům s držením těla včas, radí fyzioterapeutka Iva Bílková.
4: Školním dětem doporučí hýbat se alespoň polovinu času, který prosedí ve třídách. Sportovní kroužek je vhodný jednou až dvakrát týdně 90 minut, ale spíš jde o to, aby dítě trávilo svůj volný čas aktivně. Chodilo pěšky, jezdilo na koloběžce, běhalo v parku, lezlo po stromech. Aby se nejmín dvakrát denně zapotilo a zadýchalo u sportovní aktivity.
3: Při výběru kroužku je dobré nakombinovat pohyb i jemnou motoriku. Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl. Belgickému Unionu Saint-Gilloise podlehli 0-3 a prohloubili svou výsledkovou krizi. Teploty dneska v Praze do 22 stupňů, má být oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, večer pak bude oblačnosti ubývat.
1: Žít Prahu, poslouchat city, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: Ano, váš parťák na dnešní, nebo v podstatě na téměř každodenní dopoledne, které trávíte v práci, anebo dneska možná někdo na home officeu, se klidně přihlašte, to jako klidně můžete. My vám budeme jenom tiše závidět. Kdo má home office, dá palec nahoru a posílá ho na 777-937-777. Jsem na vás zvědavý, kolik jich přijde. Mimochodem, tohle telefonní číslo ještě budete potřebovat. Za pár minut nás totiž čeká rozcvičení mozkových buněk. Dáme si náš City Quiz a rozhodně to nebude zadarmo. Mám pro vás hezkou odměnu. Chainsmokers a Coldplay anebo Like It. Další skvělé hity. Tady je pátek a dopoledne v Praze. Hit Radio City.

Pohoda se singlovkou od Taylor Swift. Open Lights. Ideální na pátek, přátelé. Tak co, jste rozcvičeni? Mimochodem zdravím moc Denisu a taky Aničku, které mi poslali palec nahoru, to znamená, že mají home office. Užívejte, holky, užívejte. Ale i vy v tuhle chvíli můžete procvičit mozkové závity, vůbec nemusíte být v práci, jo? Klidně můžete být i na dovolené, klidně můžete být v autě, prostě City Quiz pro vás připravena. Jedna písnička od Kateřiny Marie Tiché a v ní chybí část textu. Schválně, jestli to zvládnete. Tady

0: celou Prahu. Let's go.
1: Je pravda, že to je nová píseň, jmenuje se Byt 660, ale hrajeme ji tady u nás ve vysílání Hitradia, tak já předpokládám, jako že jste to už slyšeli, navíc je to krásná písnička, taková podsta jejímu prvnímu pražskému bytu. Já vás navíc jako za odměnu, když to zvládnete, tak já vás dostanu na její koncert, a to konkrétně 5.10. Praha a Lucerna Music Bar, jo? Bude to krásný. A správný odpovědi směřujete na 777 937 777, takže jaký slovíčko nám tam chybí?

0: myslím, že to není zas až tak těžký. Jo, takže, kdo to zaznamenal, kdo si vzpomněl, komu se to v hlavě spojilo, píše na 777-937-777, nahrává hlasovku, využívá WhatsApp, pojďte do toho.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City.
0: A hlavně buďte u telefonu za chviličku. Někomu z vás s tou správnou odpovědí zavolám. A třeba se na vás usměje štěstí. Teď už Lady Gaga, Bruno Mars.

Bude to 5.10. Lucerna Music Bar. Vystoupí tam Kateřina Marie Tichá. My se na to velmi těšíme, bude to krásný koncert. Já jsem na jejich koncertech už párkrát byl a jako vždycky skvělý. No a my vás tam dostaneme, samozřejmě něco jsem po vás potřeboval. Jedna písnička od Kateřiny Marie Tichá, které vlastně jako něco chybělo, část textu.

0: vy jste to zvládli, vy jste psali jak diví, teda přátelé. Takže je vidět jednak, že vám to jako zapaluje dneska, si ty kvíz dobrý, zvládli jste to, máte před sebou úspěšný den, takový základ. Zdravím Zlatu, Lucku, Monču, zdravím Karla, zdravím taky Romana, Jana to zvládla, Ivana, Petra, Alenka, zpráva je tady od další Aleny, Evík, Lenka a tak dále, a tak dále. Byly vás jako spousty, desítky z vás. Gratuluju, máte lepší pátek, jo? Vy jste to zvládli. A víte, kdo to ještě zvlád? Míša, která je se mnou na telefonu. Michálo, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne přeji. Tak, děkuji za zavolání.
0: Vůbec nemáte zač. Pracujete?
1: Jsem v práci, no.
0: Je to tak. A jak to dneska vidíte? V kolik to tak zapíchnete?
1: Dneska potřebuju utéct o chvilku dřív, protože jedu s kamarádkama na víkend.
0: Hezky, dobře. A jedete jako, že dámská jízda někam do nějakého většího města nebo na samotu?
1: Naopak jedeme na cvičení s jogou.
0: No nepovídejte, ježiš, no tak to je jak moje žena, ta taky vždycky občas takhle na víkend zmizí s jogou. Můžu vám říct, že my muži nejsme vůbec nešťastní. Tak možná, že to máte podobně. Každopádně, já mám pro vás dvě vstupenky na koncert Kateřiny Marie Tiché, když mi řeknete, jakou tu část textu jsem tam vynechal, Kátě.
1: Chybělo tam na pořád.
0: Na pořád, jo. Tak si to pojďme ověřit. Tady jsem tě milovala, miluju na pořád. Je to tam naprosto správně, byla jste skvělá, rychlá a navíc naprosto správná. Takže, vy jste hned věděla, že koncert je v pondělí. Máte ráda písničky Kateřiny Marie Tiché?
1: Mám je ráda moc, ale na koncertě jsem nebyla ještě.
0: No tak vidíte, tak to bude krásná premiéra, já si myslím, že atmosféra bude vynikající, to vám určitě můžu slíbit. Zvládněte víkend, pořádně se procvište, tím pádem máte to až do neděle?
1: Je to až do neděle.
0: No tak dobrý, tak to načerpáte energii a pak se vraťte zase do práce, jo? Ať posloucháte i Radio City, ať jste tady s námi. Moc vám děkuju.
1: A já super, děkuju.
0: No vůbec nemáte zač. Užijte si to a zase někdy, jo? Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A další City Quiz je pro vás připravený zase v pondělí. No začne nám nový týden, přátelé, tak do toho hezky skočíme. Dopolední kvíz Hit Radio City.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Datard uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
1: Datard, opravdový elektrospecialista.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

Richard Krajčo má tu výhodu, že slaví dva svátky. Jeden na Richarda, to je jasná věc, a jeden dneska. Dneska slaví Krištofové. Tak tohle je spolupráce s Lipem, jednou jsem slíbil. Posloucháte Hit Radio City. A dneska je celkem zajímavý den, v pátek vždycky vycházejí nové písně, jo. A myslím, že už jste někdy slyšeli o GTA 6, což je počítačová hra, která je vlastně nejočekávanější hrou, já bych ani neřekl roku, ale třeba posledních 5, možná 6 let, jo. A tahle hra evidentně nově chce ovládnout i Spotify, protože vydavatelé právě dnes oznámili, že GTA 6 přichází na albu. A není to jenom playlist písniček, které budou hrát v autech přímo během toho, co to budete hrát, jo. Ale vzniklo speciálně pro tohle album 34 úplně nových originálních skladeb, jo. Prvních 6 je aktuálně právě dneska venku, ta jména jsou velmi velká, Travis Scott, Fred Again, je tam třeba Keith Richards z Rolling Stones, který taktéž napsal a produkoval a dokonce i částečně zahrál tu svoji novou skladbu. Celé to album prý vyjde společně i s počítačovou hrou GTA 6, a to 19. listopadu. Ti, kteří se na tu hru těší jako už několik let, tak si myslím, že 19. listopadu mají velmi tučně zakroužkované v kalendáři. Mám spoustu kamarádů, kteří řekli, že 19. listopadu, nebo do 19. listopadu můžeme jít na pivo a po té okoro ne, že budou mít jako dlouhou pauzu. No já jsem GTAčko hrál samozřejmě taky, já nejsem teda zas až takovejhle hráč, ale jako docela mě to zajímá. Jo, vypadá to zatím velmi dobře. Takže nejenom, že počítačová hra, ale dokonce i muzika, to všechno je GTA 6. A možná, že se dočkáme ještě nějakých dalších překvapení přímo od producentů. Tak nevím, na co se těším víc, jestli na celý to album, anebo konečně na tu počítačovou hru. No, necháme se překvapit. Tohle už jsou 90ky jako vyšitý. Tohle je Korona a Baby Baby. Jedna z těch věcí, na které velmi rádi určitě zazpomínáte. Právě teď vytahujeme z archivu Baby, baby. My jsme Hit Radio City a páteční dopoledne.

Zvrat a Be Mine, ve 10:45, my jsme Hit Radio City. Nezapomeňte, že dneska to začíná. Ano, ano, ano. Davis Cup, Česká republika, Spojené státy, u nás v Praze, v O2 aréně. A je pravda, že takovému zápasu by asi slušelo minimálně semifinále, možná i finále. Souboj Česka se Spojenými státy je ovšem stejně jako loni druhým kvalifikačním kolem tenisového Davis Cupu. No, dneska odpoledne to začíná ve 3 hodiny v pražské O2 aréně. Rozehraje to celé Kuba Menčík a poté se představí na ploše Jirka Lehečka. Držíme moc palce, aby po dnešku jsme třeba vedli 2-0. To by bylo jako vynikající. Takže světový tenis a Davis Cup začíná právě teď. Je to takový vlastně tenisový víkend v Praze. Cyril a Stumble Nen, anebo taky Pink, to jsou zase velké hity. Budou tady do 11.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: jsme Hit Radio City a přejeme dobré dopoledne, páteční dopolední Praha. No a za pár minut třeba Ed Sheeran nebo Imagine Dragons. To jsou velké hity, které tady budou po 11. hodině. Dominik zkoumal celou dobu, jak to vypadá v Praze a rád by se podělil o informace. No tak, budiš.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zdržení kolem 5 minut, hlásíte na Štěrboholské spojce ve směru od Černého mostu. S krátkým zdržením stále počítejte i na Nuselském mostě ve směru do centra, více aut hlásíte i ve Vilznově, ulici u Hlavního nádraží a taky Věčné. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, dobré dopoledne. Rapid spustil preventivní kampaň 3 sekundy, to je easy, cílí na mladé chodce s mobily a sluchátky v ulicích Prahy. Má jim pomoci vyhnout se rizikovým situacím při přecházení vozovky. Pokračuje mluvčí Rapidu Filip Drápal.
6: Chceme apelovat na všechny děti a mládež, aby právě tou kampaní 3 sekundy si osvojili ten návyk, kdy stlumí hudbu a odhlédnou od svého mobilního telefonu. Chceme na ně působit jednak přes sociální sítě i přes školy.
1: Vznikly také interaktivní hry, kde si můžeme vyzkoušet, jak se pohybovat v reálném provozu. Lidé jako příštího prezidenta nejčastěji zmiňují současnou hlavu státu Petra Pavla. S výrazným odstupem následuje premiér Andrej Babiš. Lidé by si v čele státu uměli představit i moderátora, herce a hudebníka Marka Ebena. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM Mark. Současně platí, že z 6 z 10 dotázaných zatím nemá preferovaného kandidáta na budoucího prezidenta. Policisté včera odpoledne vyzvedli lidské tělo z jezera Most. Nevylučují, že by to mohlo být mladík, po kterém pátrali od srpnové bouřky v regionu. Totožnost nalezené osoby musí potvrdit až genetická expertíza. Irsko se příští rok opět nezúčastní písňové soutěže Eurovize, a to kvůli situaci v pásmu Gazy. Už koncem srpna oznámilo odchod ze soutěže i Nizozemsko. Příští ročník Eurovize se bude konat v květnu v bulharském letovisku Burgas. Dneska má být oblačno až polojasno, odpoledne přechodně až zataženo, večer má mraků ubývat, teploty do 22 stupňů Celsia.
5: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: 3 minutky po 11. hodině, já si myslím, že by nemělo zapadnout to, co Dominik řekl, jo. Protože, přátelé, mě to teda až teďkon vlastně celé došlo. Asi se mi to celé propojilo. Víš, proč Marek Eben skončil ve Stardance?
1: Aha.
0: On bude kandidovat.
1: Myslíš, že se k tomu chystá, jo?
0: No tak...
1: Jako lidi by to asi chtěli, někteří, no tak, evidentně, podle jako průzkumu.
0: Prezidenta nemůžeš mít jako moderátora Stardance, to víme. Jo, to by se prostě tlouklo.
1: Jasně.
0: Jo. Ale on to ukončil, aby měl volnou cestu na mé náhrad.
1: Zajímavá teorie.
0: No, zapište si to. Padlo to 18. Ano, padlo to 18. září ve vysílání Hit Radio City a až se to naplní, jo, tak si řeknem. Možná vám ta informace bude teda k ničemu. Ed Sheeran je tady, ten má taky problém se svými předskokany v rámci svého turné, ale on to nějak vyřeší. Shape of You, právě teď, Hit Radio City.

Robbie Williams a jeho Angels právě teď u nás na Hit Radio City. No a jestli takhle v pátek dopoledne ještě přemýšlíte o tom, co byste udělali třeba o víkendu, stále nemáte program. Jsem tu od toho, abych vám připomněl, že zítra, myslím, že to je zítra, to znamená 19. nám totiž startuje pro veřejnost výstava korunovačních klenotů. No jo, máme to tady zase a vždycky se na to stojí dlouhé fronty. Prosím vás, otevře se to zítra, 19. září a celá ta výstava potrvá až do státního svátku 28. září, jo. Po tu dobu máte možnost vidět tedy české korunovační klenoty a to na Pražském hradě, konkrétně svatováclavská koruna s třemi čepičkami, poduškou a také pouzdrem, královské jablko s pouzdrem a královské žezlo s pouzdrem a taky korunovační roucho, jo. Někdo tam chodí pravidelně každý rok, protože už je to určitá tradice, někdo tam ještě nebyl a přiznám se, že patřím mezi ty lidi, mě vždycky odradili ty obrovský fronty, tak vždycky včas, jo, vyberte si třeba ty sloty, ať už brzo ráno, anebo třeba pozdní odpoledne, kdy to třeba vyjde a když ta fronta bude zbytečně dlouhá, tak nezapomeňte, nemusíte to všechno stihnout v jeden konkrétní den, můžete si to hezky rozplánovat, protože je to až do 28. září. Takovou korunu by si klidně zasloužila i Eva Farná, protože je to naše královna. To bez pochyby. Perpetuum mobile, od ní právě teď.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot je u nás na Hit Radio City a jestli jezdíte autem do metropole Zličín, přátelé, tak to možná znáte, je to takový jako nekonečný příběh. Sjedete z té rozvadovské spojky, zamotáte se u globusu, pak jako nevíte, jestli teda Řevnická teď do toho levýho pruhu, pak už jenom stojíte na semaforech, koukáte se na tu metropoli, která je prakticky vedle vás, ale dostat se k ní totálně věčnost, jo, furt jsou tam fronty. Ode dneška konec! No jo, díval jsem se na to. Rovnou to můžete vyzkoušet, jo, protože po letech příprav se otevřel přímo nový vjezd a taky výjezd, a to z rozvadovský spojky, jo, takže odpadne takové to objíždění a hlavně několik semaforů, který vás zdržovali. Jenom pozor, při cestě zpátky to nový napojení vás pustí na rozvadovskou spojku pouze směrem na Rudnou a na Plzeň, jo, takže s tím jenom počítejte. Každopádně si myslím, že malá věc pro lidstvo, ale obrovská věc pro vlastně každého, kdo už někdy nadával v koloně u Zličína. Tak to rovnou můžete vyzkoušet, dostanete se tam snadněji. Daša anebo Martin Garrix, za chvíli u nás.
2: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Máme příležitost, jdem se ukázat.
4: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
2: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
5: Velkolepý.
2: Natočím to.
5: No tak všechno velkolepě.
3: Všechno velkolepě.
2: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Martin Garrix a Bon a jejich No Sleep. No a taky pohled do kina. Čeká nás totiž ještě Film City. A to Film City takové, že se dokonce něco točilo tady u nás v Praze. Ano, filmaře z Hollywoodu tady máme každou chvíli. A potom, když to přijde do kin, no tak to by byl hřích tam nezajít. I will find you. I'm Batman. Film City.
1: Z hlediska nás Pražáků nejzajímavější film jsem bohužel shodou náhod a okolností ještě neviděl a dost mě to mrzí, protože je od mého oblíbeného tvůrce. Nejnovější Resident Evil natáčel v naší metropoli Zach Cregger, který má na kontě Barbara a Hodinu zmizení, a prý se mu to zase povedlo.
2: Každý příznivec mého hlasu má rád jiný období mý kariéry.
1: Povedla se i Bára Basiková, respektive ten časozběrný dokument o ní, od mistryně této formy Heleny Třeštíkové.
2: Za mnou přišel zvukař a říkal, hele, příště zpívej do mikrofonu, jo.
1: Je to bez pochyby domácí premiéra týdne a můžete si už sami ověřit, zda si to v Karlových Varech zasloužilo cenu diváků. Mně osobně se na tom festivalu o hodně víc líbil rakouský vyslanec na Oscary Rose.
3: Dorf sagt man, der Soldat.
1: Nejenom scénářem, režií a způsobem natočení, ale hlavně výkonem jedinečné Sandry Hüller. Nenechte si to ujít, ještě se o tom bude hodně mluvit v nadcházejících měsících. Na to vente jen. Co jiného teď běží v našich kinech, tak to můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

0: Gonna be golden na Andra X. No a za chvíli taky pravé poledne, což znamená jediné. Já udělám pápa, popřeju vám nádherný víkend a zase v pondělí se uslyšíme na frekvenci 937, uslyšíme se v pondělí dopoledne. Kuba Urban se s vámi loučí, ale nebojte se, další velké hity vás čekají už za chvíli. Přesně ve 12 tady bude Jirka a přinese sebou ty největší srdcovky, které prostě milujete. A pozor, začíná třeba se Cher a jejím singlem Believe. Takže už za pár minutek ode mě do 12. třeba ještě Olga Lounová nebo Kvaps. No a užijte sobotu a neděli, načerpejte energii.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTcentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. S kolonou počítejte na Nuselském mostě směr centrum. Krátké zdržení hlásíte i ve Vilsnově ulici u hlavního nádraží. A na D1 čekejte ve směru na Brno kolonu mezi 17. a 25. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Česká správa sociálního zabezpečení znovu upozorňuje na falešné SMSky. O co v nich jde, řekne mluvčí úřadu Jakub Bejček.
5: Informují o údajném nedoplatku na sociální pojištění a obsahují odkaz na falešné stránky, které napodobují e-portál České správy sociálního zabezpečení. Na podobné zprávy nereagujte a na uvedený odkaz neklikejte. Nezadávejte prostřednictvím něj žádné osobní ani platební údaje.
2: Informace o sociálním pojištění si vždy ověřujte jen na oficiálních stránkách České správy sociálního zabezpečení. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v Hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 roky až 12 let vězení. Nemocnici museli kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacienti opoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie nástražný výbušný systém nenašla. A teď ještě něco z regionu. Praha 8 dokončila obnovu kaple na takzvaném hřbitově bláznů. Ten v minulosti sloužil jako pohřebiště pro pacienty Bohnické léčebny. Veřejnosti se kaple slavnostně otevře 1. října. Radnice na hřbitově plánuje i další úpravy, třeba obnovu části historických cest, úpravy zeleně či opravu hřbitovní zdi.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
2: Odpoledne čekáme v Praze oblačno nebo skoro zataženo, večer bude od západu mraku ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
6: Nádherný den přeju, 12 hodin, 2 minuty, je tady pátek, kdyby vám to ještě dneska nikdo neřekl a kdyby vám to ještě nedošlo, je pátek doufám, jo dobrý, je pátek, tak konečně dočkali jsme se. Kolik je vám let a nakolik se cítíte? To je docela jako zajímavá myšlenka pro dnešní srdcovky, jo? Cítíte se mladší, anebo cítíte se starší? Ono taky, jinak se cítíme v pátek a jinak se cítíme v pondělí, že jo? To o tom žádná. Mám tady dámu, která se narodila v roce 1946 a posledních 40 let vypadá pořád stejně. Někdo tvrdí, že to je plastikama, já si myslím, že to tak není. Cher na Hit Radio, srdcovka číslo 1.

0: Rok 1998, Cher na Hitrádiu s hitem Believe.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je někdy důležité opravdu věřit a hlavně věřit sám sobě a taky věřit tomu, na kolik let se cítíme. Není důležité se dívat do zrcadla a odhadovat věk podle vizuálu, ale skutečně jako nakolik se cítíte. Tak třeba chodíme tady krásný zprávy. Mně je 34, ale pořád se v srdci cítím na 18. Mně je 56, ale občas se chováme, jako kdyby mi bylo 17. Zdraví Lenka. Krásný. Mně je 40, humorem někde tak kolem 13, takže teoreticky vlastně je mi jako 27-13, no. Tak pokud je vám, třeba můj kamarád říká, že mu není 40, je 30-10, pořád, že se chová trošku jako malý dítě. 30-10 je vlastně jako hezký, s tím se dá krásně žít. Takže máme vlastně jako dva věky, že jo? Máme prostě jako ten věk, který tam doopravdy je a potom ten věk, na kolik se cítíme. Tak protože je před námi víkend, tak doporučuju, víkend si užijte podle věku, na kolik se reálně cítíte. Dáme si právě teď srdcovku s číslem 2 a to je boyband, který nikdy nezestárne. A je úplně jedno, jestli jednou budou na kolečkovém křesle a v papučích, ale pořád to bude tenhle mladý boyband. Blue na Hit Radio.

0: Fajron.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Na závěr této písně všichni křičíme Fajron, zpíváme Fajron, ale víte, co vlastně znamená Fajron? Tak je to něco, co bych vám přál, abyste měli právě teď. Jo, já vím, že možná to zní jako něco, na co byste potřebovali mastičku nebo antibiotika, ale ne. Přál bych vám to právě teď, protože Fajron je konec pracovní doby. Volno v práci. To bych vám strašně přál, abyste se teď po obědě nemuseli vracet zpátky do práce. To by byl naprosto dokonalý pátek. Ale bohužel nežijeme v dokonalém světě, ale v naprosté realitě a tím pádem musíme pořád jet dál jako lokomotiva. Dáme si tím pádem Kylie Minogue Locomotion a to je hit z roku 1962. Teď to možná nejde dohromady, že jo, to si dokážeme spočítat. Kylie Minogue ho přespívala v roce 1988, ale ten úplný originál je opravdu ze začátku 60. let. Tak tady je další srdcovka.

0: Teď jsme si díky R.E.M. zaplavali při světu hvězd. Plně to vidím. Tma, hvězdy, úplněk, nádhera. Night Swimming na Hit Radio. Pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Plavali jste takhle někdy v noci? Byli jste se někdy zaplavat pod širou noční oblohou pod hvězdami? Možná, jak se říká, na Adama, tedy bez plavek? Možná jo, ale to jste byli ještě mladý. A to už je dávno. Ale důležitý je, nakolik se cítíte. Dneska se přesně tady o tom bavíme, že není důležitý, kolik nám doopravdy je, ale opravdu, nakolik se cítíme. Tím, že si povídáme zase o věku a že je pátek a před námi je víkend a v sobotu pro vás máme taky i narozeninový hity, respektive narozeninovou ruletu, tak pojďme si dát dneska narozeninovou srdcovku. Napište mi opět na 777-937-777 ročník vašeho narození, tedy rok, ve kterém jste se narodili, a já přesně z toho roku tady najdu nějakou srdcovku, abyste věděli, co vlastně vzniklo ve stejný rok jako vy, když jste přišli na svět. No? Tak pojďte, 777-937-777.
1: Hit Radio. Hit Radio.

soutěžíme od 7. září do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa!

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
2: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no. No, tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Úplně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek 349 korun, no, mi ještě dáte.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Sweet Caroline na Hit Radio, Neil Diamond a Two Friends.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A je před námi srdcovka na vaše přání. Tentokrát vybíráme opět srdcovku z roku, kdy jste se narodili. Je tady spousta zpráv a dneska jsem vybral rok 1986. A to i z toho důvodu, že tady dáma, která píše, tak píše, že tento týden měla 40. narozeniny. To je docela zlom. Je to tak, ne? Jako vnímá to tak člověk, že najednou tam není ta trojka na začátku, je tam čtyřka. Pořád se bavíme o tom, že je to jenom číslo, že důležitý je, jak se člověk cítí, ale ta čtyřka je taková, jako že si člověk najednou řekne, že už je asi jako opravdu dospělý. Takže vítej v dospělém světě, Jani, a když se dívám do roku 1986, tak tam se opravdu jako odehrálo wow, jako chtěl bych být o něco starší, abych si mohl rok 1986 opravdu jako užívat hudebně, protože tohle bylo jako skvělý, co tady všechno vyšlo. Co se týká české scény, tak Karel Nese asi čaj, například Jirka Korn, nebo Hej pane disjokej a balet. No a co se týká té zahraniční scény, no tak to byl úlet. A já jsem vybral něco, co se moc často nehraje, a protože to je pro dámu, tak je to taková jako vyloženě pohodová věc. Navíc ještě takhle hezky na pátek. Doufám, že teda Jani budeš mít pohodový víkend, už jsi dospělá, takže už by se o tebe taky mohli starat všichni okolo a ty si o víkendu dej nohy nahoru a užij si svůj víkend. Ben E. King, Stand By Me, 8.6.

Dalton na Hit Radio, 12:42, páteční srdcovky jsou za náma. Dneska opět muzikuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Dáme si teď dva dny volníčko, nastřádáme taky nějakou inspiraci. Vy si taky v klidu rozmyslete, co byste v pondělí pak chtěli slyšet jako srdcovku na vaše přání, protože srdcovky opět budou v pondělí v pravé poledne ve 12 hodin. A podle mě jako neexistuje lepší způsob, jak si zpříjemnit pondělí, než právě srdcovkama, a tedy nejlepší půlhodinou v českém éteru. My pokračujeme dál, za chviličku nejnovější zprávy a do té doby Damiano Davy, taky Alex Warren, až do 15 s vámi zůstává Jirka Pelnář. Tak pohodový pátek. Hitra.

Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nemáš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Záměrně jsem vybral jako poslední hit mezi 12 a 13 hodinou Lana Del Rey, Young and Beautiful, když jsme dneska v srdcovkách řešili to, že není důležité, kolik nám je let, ale nakolik se cítíme, tak jsem vám jenom pořád chtěl říct, že pořád jste Young and Beautiful. Jdeme na nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na jižní spojce hlásíte zdržení od Spořilova směrem na Černák, na Pražském okruhu od D5 k Ořechu a na D1 směr Brno čekejte kolonu mezi 15. a 25. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
3: Franto, co pa všechno se dá sušit?
4: Ovoce, houby, bylinky, maso.
3: A tvůj...
5: Hit Radio. Hit Radio.
6: Hey Martinez, you're ready, girl.
7: Come on. Let's do this game.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Včera to uvedl premiér Andrej Babiš. Opoziční politici to na sociálních sítích ocenili. Předseda ODS Martin Kupka to označil za prozření premiéra. Na předsedu vlády se zároveň obrátil s otázkou, kdy se zbaví kremelské páté kolony, které svěřil ministerstvo obrany. Odkázal tak na hnutí SPD vedené Tomiem Okamurou. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše plošné zákazy sociálních sítí nejsou ideální a důležitější je důsledná regulace škodlivého obsahu.
4: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
3: Já ještě dodám, že legislativním návrhem se nyní bude zabývat Evropský parlament a Rada Evropské unie. České tenisty čeká boj o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Duel druhého kola kvalifikace proti Spojeným státům zahájí Jakub Menšík, který se v pražské O2 aréně utká s Lernerem Tienem. Zápas má začít v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve Bena Sheltona. A teď ještě něco z regionu. Od 8 večer nás čeká výluka tramvají v úseku Staroměstská Jiráskovo náměstí. Potrvá do pondělního rána. Zítra bude navíc od 8 do 17 hodin přerušen provoz tramvají mezi hlavním nádražím a Florou a v neděli od 8.30 do 15 v úseku Vítězné náměstí nádraží Veleslavín.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno, v závěru dne má mraků ubývat. Nejvyšší teploty kolem 22 stupňů.

práci nebaví, tak je to naprosto normální, úplně v pohodě, nebuďte na sebe kvůli tomu nějak jako naštvaný, zlý, vůbec nemusíte se kvůli tomu cítit špatně, ale je dobře, že posloucháte Hit Radio, protože to vám za prvý zvedne náladu a za druhý jenom tady na Hit Radio můžete slyšet během 10 minut Košín, Pokáče anebo právě i teď The Calling Wherever You Will Go, další super páteční balada. Tak mějte pohodový pátek.

Rádiu legendární skupina Košín ve 13 hodin a 13 minut. Pokud jste hrávali na střední škole FIFU, tak asi možná poznáváte tohle. To je taky Košín. Hit Hide You, což je mimochodem jeden z nejoblíbenějších hitů na FIFA 2003. 2003, chápete to? 23 let zpátky. No masakr. Nebudeme si povídat teď o FIFA, ale budeme si povídat chviličku o fotbale, protože je venku oficiální nominace do A týmu české reprezentace fotbalové a opět tedy budí trošku rozporuplné debaty. Objevily se tam zajímavá jména. Vrátil se například Alex Král, což je pro mnohé velké překvapení. Zároveň jsou tam někteří nováčci, pár mladíků, je tam dokonce i hráč z Teplic, ale chybí tam podle fanoušků spousta zásadních jmen a tak tvrdí, že se vlastně jako nic moc nezměnilo s novým trenérem. Na druhou stranu já říkám, pokud vás tohle jako baví a chtěli byste tam vidět jména jako třeba Ondra Krčfaluši, který mimochodem včera dal Plzni gól, no, hrál dobře. Tak samozřejmě asi tu pozvánku do Ačka by si zasloužil, ale nutno dodat, že on je v nominaci do 21 let a jsou tam i další jména, která bychom rádi viděli u A týmu, ale důležitý je, že 21 hraje o postup na Euro do 21 let, takže tam ty kluci budou mnohem potřebnější, za mě alespoň je to můj názor, než v Lize národů, kdy teď navíc my máme ve skupině Chorvatsko, Anglii a Španělsko, takže jsem vlastně jako docela rád, že se takhle 21 a A tým domluvili a že si navzájem vlastně jakoby neukradli ty stěžení hráče, který teď 21 bude potřebovat. To je tedy můj pohled na věc. Co si o tom myslíte vy? Klidně mi napište na 777-937-777. Jinak klukům začne teďko sraz, no a příští týden, tak nás vlastně čeká příští týden v neděli a potom v úterý, tak nás čekají první domácí zápasy v rámci Ligy národů. Chorvatsko, Anglie, z 90% už je vyprodáno, tak doufám, že se uvidíme i na stadionu. Teď Miley Cyrus.

0: Marshmallow a Jonas Brothers na Hit Radio, 13 hodin 25 minut. Dneska máme pátek 18. to znamená, že přesně za týden v 7 hodin ráno a pár minut k tomu můžeme zazvonit u vás doma. A když nám otevřete do 30 vteřin, tak od nás dostanete na ruku 50 tisíc korun. Rovných 50 tisíc pro vás máme ve finálovém kole naší hry Kdo pak to zvoní, která je od pondělí do pátku vždy ve snídani šampionů. Poslouchejte dobře, po 7 hodině buďte doma a hlavně se zaregistrujte do hry. Když nám otevřete v pondělí, tak tam na vás bude čekat 7 tisíc. Ale pozor, v pátek rovných 50. Podrobnosti na našem webu, za chvíli další hity jako Michael Jackson, Kateřina Marie Tichá i Sunrise Avenue.
1: Sád za 100 gramů, bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu, Zničená zem. To je hodně jako porozchodová píseň a to se nám vlastně na dnešek docela dost hodí. Ne, že by teda dneska byl mezinárodní den rozchodů a že byste teda měli přijít domů a nějak to jako rozseknout, to ne. Ale dneska je mezinárodní den první lásky a ta první láska většinou jako končila rozchodem, že jo? Pokud se neměli to štěstí a svoji první lásku, tak nemáte dodnes. Jo. I to se samozřejmě může stát. Takže dneska je ale ten den, kdy opravdu z většiny volného času, tak vzpomínáme na naše první lásky. A vlastně i o tom si budeme povídat na našich sociálních sítích a teoreticky bychom si klidně tohle téma mohli přenést i do pravdy nebo bullshit. Mimochodem, když jsem se díval, tak do nějakých statistik. Tak průměrný věk pro první zamilování je celosvětově ve 13 letech. Souhlasíte? Řekli byste, že jo? Popřemýšlejte. Pravda nebo bullshit, po druhé hodině, do té doby spousta hitů. Za chvilku Lady Gaga, teď sám Král Michael.

Lady Gaga, Abrakadabra na Hit Radio, 2:45, jsme to tady zakouzlili, Abrakadabra, ať už je konec dnešní pracovní doby a jdete domů. Tak tohle kouzlo nefunguje, nevadí. Každopádně víkendy před náma, to je samozřejmě ta lepší věc, to jsou ty hezčí vyhlídky. Kdybyste šli dneska večer do hospody, nebo k vám přijde domů návštěva, budete mít o víkendu rodinnou oslavu a rozhodnete se, že si dobrovolně zkazíte večer tím, že vytáhne politický témata, tak mám tady jednu novinku, to by se vám mohla hodit. Kdyby náhodou přišla řeč i na ten brutálně vysoký schodek státního rozpočtu, jo, tak slyšel jsem, že prý Alena Schillerová se rozhodla, že už se o státní schodek starat nebude. Už je prý dost velký na to, aby se o sebe postavila. Jo,

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Vzpomeneš si, i to se nám dneska hodí v den, kdy se vzpomíná na první lásky. Podrobnosti si budeme povídat po 14. hodině. Ještě předtím aktuální doprava a taky zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zdržíte se na východní části Pražského okruhu směrem od Černého mostu a pak na Štěrboholské spojce. Kolona je i na jižní spojce od Spořilova směrem na Černák a taky na Pražském okruhu od D5 k Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ode dneška do neděle se můžeme zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Dobrovolníci během ní čistí přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Český svaz ochránců přírody v pondělí uvedl, že se do kampaně zaregistrovalo více jak 12 000 dobrovolníků z celé republiky. Připojili se i některé školy. S příchodem chladnějších dnů už některé teplárny začínají dodávat teplo do domácností. Kdy se radiátory rozehřejí, záleží hlavně na venkovních teplotách. Co musí nastat, aby se začalo topit, řekne mluvčí teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.
5: Pokles průměrných denních teplot pod 13 stupňů po dva po sobě následující dny s tím, že se bude ochlazovat i nadále. Pomalu se začíná přitápět v horských oblastech a na západě Čech a podle předpovědi počasí by se celorepublikově mohlo začít vytápět na začátku příštího týdne.
4: Domácnosti by si před zimou měly zkontrolovat a odvzdušnit radiátory. Topení pak může fungovat efektivněji. Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry patří souboj Kladna a Sparty, tedy týmu, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na hřištích soupeřů. Duel startuje na kladenském ledě v 18 hodin. A teď ještě něco z regionu. Jedna z nejoblíbenějších podzimních akcí v metropoli se vrací. Řeč je o vinobraní na Grébovce, které v těchto chvílích začíná na náměstí Míru. Zítra se přesune do Havlíčkových sadů. Kromě pestré nabídky vína přináší gastronomické speciality, vystoupení známých interpretů i doprovodný program pro celé rodiny.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Zítra čekáme v Praze nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Ráno a dopoledne bude obloha skoro jasná až polojasná, odpoledne a večer až oblačná.

k času 14.00, teď už tedy konkrétně 14.03 a ve dvě odpoledne si vždycky tady na Hitrádiu povídáme bez obalu. Máme tady náš oblíbený pořad Pravda nebo Bullshit, tak jsem zvědavej, jestli dneska se naši experti úplně sekli, anebo mají pravdu. Uvidíme.

0: Na Hit Rádiu Tonce Ráj, za chviličku Alec Benjamin, taky Linkin Park.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Já jsem to trošku naznačoval, pokud nás posloucháte, pokud posloucháte Hit Rádio celé dnešní odpoledne, o čem asi to dneska bude. Tak na dnešní den přichází Mezinárodní den první lásky. Jo? A našel jsem další zajímavou statistiku, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 80% lidí si pamatuje svoji první lásku klidně i po 30 letech. Co vy na to? Pamatujete si vaši první lásku? Kde jste se potkali? Kolik vám bylo? Jak už je to dávno? Jo? Nebo chcete zapomenout na svou první lásku a ono to pořád nejde? Jo? Protože máte dodnes zlomený srdce. I to je samozřejmě možnost. Otázkou tedy dnes zůstává, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 8 z 10 lidí, tedy 80% lidí si pamatuje svoji první lásku prakticky po celý život. Jo? Tady je psáno po 30 letech. Já bych dal klidně téměř jako celý život. Dejte vědět 777 937 777. Pojďme na ně zavzpomínat.

0: Let me down slowly.
1: Alec Benjamin na Hit Rádiu Let me down slowly.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
1: tvrdí, že 80% z nás si bude pamatovat svoji první lásku klidně i po 30 letech. Mají vědci pravdu, anebo jsou mimo? Na to se vás ptám, píšete na 777-937-777. A vypadá to, že dneska to bude asi celkem jednoduchý. Martina třeba vzpomíná, moje první velká láska byl Luboš, vnuk babiččiny sousedky. Moment, tak ještě jednou. Luboš, víme, vnuk babiččiny sousedky. OK, dobře. Kam jsem jezdila na prázdniny, bylo mi 16, on byl čerstvě po vojně, strávili jsme spolu celé prázdniny, byli jsme mladí, vztah na dálku nefungoval, ale pamatuju si to, už je to 43 let, takže vědci za mě mají pravdu. Zdraví Martina. Další zpráva. Ahojky, první láska byla dětská. Ve školce. Jmenoval se Ota, bylo nám asi 5 nebo 6 let a už je to 40 let. Takže já si to pamatuju. Zdraví Jarka. Další zpráva od Peti. Ahoj Jirko, pamatuju, jmenoval se Viktor, chodili jsme spolu do školky, chtěli jsme se vzít, je to už 48 let. No, tady to asi bude celkem jednoduchý. Je někdo, kdo si nepamatuje svoji první lásku, to možná bude jako jednodušší. 777 937 777.

0: touha a pláč, to je taky ideální spojení k dnešnímu tématu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska je Mezinárodní den prvních lásek a říká se, že se, nebo vědci tady tvrdí, že 80% lidí si pamatuje svoji první lásku klidně i po 30 letech, jo? A tím, že si ji pamatujeme, tak víme jméno, víme příjmení a dokážeme si možná vybavit ještě jako spoustu dalších zajímavých věcí. Otázkou bylo, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne, tak dneska to bude jednoduchý. Myslím si, podle toho, co tady dneska jako čtu, že
1: vědci
0: pravdu nemají. Nemají. Protože to číslo je daleko vyšší. Daleko vyšší. Já jsem tady nenašel na našem WhatsAppu jedinou zprávu, že byste si nepamatovali svoji první lásku. Takže za mě to je prostě jako 99,9%, jo. Protože ten jeden člověk nenapsal, protože asi nemá kredit, ale jinak opravdu tady koukám. Já si pamatuju úplně jako, tady dokonce já si pamatuju každou svou lásku. Petr, se nepil večer, viď? Bylo by blbé si nepamatovat svoji první lásku, když s ním už kolik tady, spoustu let žiju, máme spolu 4 děti, 20 let spolu žijeme, máme spolu 4 děti. Hanka, to je taky krásný. To je super. Ahoj. Ano, má první láska, tam někde pořád je. Teď jsme si to po 20 letech dokonce řekli vzájemně. Sem tam si napíšeme, zavoláme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Kdo ví, jestli bychom byli spolu pořád, kdybych tenkrát nebyla hloupá a neodešla od něj za jiný. Sapča. Sapči, neber si to na sebe. Oba dva víme, co oba dva? Všichni teďko, kdo to posloucháme, tak víme, že to byla jeho chyba. Na tom se shodneme, no. Takže za mě dneska
1: vědci
0: jsou mimo, 8 z 10 to není, ale je to 9,9 z 10.
2: Páří a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Tatart uvádí Dny Marianne.
1: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Za chviličku ještě Disturb, taky Depeche Mode, Enjoy the Silence, což je mimochodem hit, o který si velmi často píšete také i do srdcové hitrádia. Srdcovky ty budou zase po víkendu, vždycky ve 12 hodin. Začínáme přesně v pravé poledne hned po zprávách. 5 fantastických hitů, někde jako dost vykopávek, ale zároveň jsou to přesně ty vykopávky, když se vžijete do situace, do role, že jste opravdu někde jako archeolog a teď prostě se hrabete v tom písku a najednou vytáhnete něco, co je zlatý, třpití se to a vy víte, že to je prostě 2000 let starý a že to je prostě neuvěřitelný a že to je poklad, že to je krásný. Tak přesně tohle jsou ty hity, které my tady dáváme. Někdo to ve výsledku zpívá ještě v hieroglyfech a možná, že v klínovém písmu tak jsou udělaný titulky. Každopádně, já už to maličko přeháním, ale je pravda, že jsou to opravdu jako nádherné věci. Takže srdcovky na Hit Radio opět ve 12 hodin. Vy můžete psát klidně i tipy, co byste chtěli slyšet takhle v srdcovkách. Můžete je psát na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Můžete je psát mě klidně na Instagram Jirka Pelnář. Normálně do soukromí zprávy. Žádnej ostych, nic takového. Vždyť to všechno tvoříme spolu. Vždyť jsme přece jedna taková jako rodina. My Hit Radio společně s vámi jsme rodina. My jsme rodinný rádio. Chceme vám udělat radost. Takže srdcovky tedy ve 12 hodin. No a když už teda jsem tady u těch některých vykopávek, tak nechci říct, že od 15 hodin tady budou vykopávky s odpolední show. Vůbec ne, ale po odpolední show od 18 do 21 hodin, tak se můžete těšit na další hity z 80. a 90. let. A protože je pátek, tak dneska to bude v toku v trochu svižnějším, popovějším tempu. Hit Radio Classic mezi 18. a 21. Tak buďte s námi. No a když je řeč o odpolední show, už jsou za dveřma.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách. Hit Radio City.

Enjoy the silence, tedy vychutnejte si to ticho. Pokud jste ještě pořád v práci, tak zkuste se na chviličku ještě někam jako zavřít a užít si to ticho, než přijdete domů a začne ten šílený kolotoč. Ještě pokud máte děti, tak budete mít zase dva dny trošku cirkus doma. Takže vychutnejte si to ticho, klidně na chviličku i v autě, jo, na minisekundu. Vypněte volume, že jo, stáhněte to úplně na minimum, užijte si to ticho, no a pak se do toho pustíte. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase v pondělí, hned tedy po víkendu. Užijte si zbytek dnešního dne, přežijte ten zbytek dne v práci a užijte si víkend. A dál buďte zítra rádiem. Od 15 hodin se na vás těší odpolední show, do 15 hodin ještě Imagine Dragons, Tereza Mašková, Marek Lambora, taky Miles Smith. Hit Radio. It makes me feel

Slevy Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí ucpaná je Kbelská ulice od Cínovecké po sjezd na Novopatskou. Pomalu to jede taky v Liberecké ulici směrem do centra. V Bubeničském tunelu se

0: zdržíte při cestě směrem na Troju. Zdržení hlásíte i ve Vilznově ulici u hlavního nádraží, taky na Nuselském mostě ve směru do centra. Jižní spojka kolony v obou směrech, při cestě na Černý most se zdržíte od úrovně magistrály, ve směru na Barandák je kolona od Krče. Kolony čekejte v obou směrech taky na Štěrboholské spojce, na Pražském okruhu je zdržení tradičně mezi D5 a Ořechem a na dálnici D1 ve směru na Brno čekejte silný provoz mezi Modliticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít.
3: Chytrá

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Od zítřka si české korunovační klenoty bude moci prohlédnout široká veřejnost. Zatím je mohly ve Vladislavském sále Pražského hradu vidět pouze školní skupiny. Výstavu bude možné navštívit do pondělí 28. září. Za vstup nedáme ani korunu. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Zamítl jeho odvolání, uznal vinu lékaře ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Velký tenisový souboj je tady. Naši hráči zabojují o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Duel druhého kola kvalifikace proti Spojeným státům zahajuje Jakub Menšík, jeho soupeřem je Lerne Tien. Utkání v pražské O2 aréně má začínat v těchto chvílích. V dalším zápase Jiří Lehečka vyzve Bena Sheltona.
9: City Extra.
8: Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného muže. To je představení Africká královna v divadle Palas na Václavském náměstí. Hraje se dnes od 19 hodin, vstupenky ještě k dispozici jsou. Kdy se konají další reprízy, najdete na webu divadlopalace.cz. V noci se ochladí na zhruba 10 stupňů, na okrajích Prahy až na 7, zítra naměříme na nejvýš kolem 22, sobotní ráno a dopoledne bude skoro jasné až polojasné, odpoledne a večer má být až oblačno.
10: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
11: Opravdu se to děje, přátelé, jsme zpátky a děje se to, že je pátek, to je fajn, 2 minuty po třetí, tak je fajn, ale že jsme tady 3, wow, kamarádi, ahoj.
12: Ahoj.
13: Já musím jít.
11: Co se dneska děje?
12: Kam jdeš?
13: Já jdu pryč.
12: Už zase.
11: Tak já jsem se chtěl taky, Andrej, chce omluvit, protože já taky mám jiný plány, mě začíná o půl film.
12: Ne, kluci, já vám chci říct, jak jsem se měla.
11: Máš kde? Tady tolik lidí, co nás poslouchá.
13: Šmauzi, šmauzi. No, musíš zůstat tady, Andrejka, komu chce říct ten příběh.
11: Dobře. Puste si rádio taky, za chvilku Andrejka jo. Bude vyprávět.
14: Hit Radio City.
13: Jenom, že to byl vtip a zůstáváme, jo? To byl
11: všichni.
13: Byl prank na vás.
11: Takový prank. Hezké odpoledne.

0: a pánové, někdo se vrátil a kdo nás před malou chvíli slyšel, už tuší. 10 minut po 3, čas, kdy do místnosti vešla jedna dáma. Možná první dáma České republiky, Andrea Bezděková.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Kluci, měla jsem se báječně. Přátelé, vrátila jsem se z Ameriky a vlastně cítím stesk, že už tam nemohu nadále být.
2: Co jsi
1: zažila?
2: Bylo
1: to velké, viděla jsem všechno, palmy, velký žlutý autobusy, Venice
2: Beach. Takhle, to je tvoje bingo karta, když jedeš do Ameriky.
1: Nápis Hollywood, já jsem oběhala všechny turistické atrakce, které když tam seš poprvé, tak prostě musíš vidět.
2: Milý Deníčku, až budu velká, budu modelka, pojedu do Ameriky a uvidím palmy a velký žlutý autobusy.
0: A splnilo se to.
1: A všechno viděla.
0: Je něco, čím se můžeme jako inspirovat, obohatit z té země za velkou louží? Inspirovat.
1: Hrozně mě bavila ta její vřelost. Prostě stojíš ve frontě, držíš nějakou krabičku s ovocem a přijde za tebou stará paní. Stará paní, podívá se na tebe. Dobře, v druhý ruce jsem držela ještě tričko a říká, vy slečno, vy můžete nosit úplně cokoliv. Úplně mi polichotila random
0: a
1: osoba a řekla, a dávej na sebe pozor, občas je to tady taky pěkně nebezpečný. Což mohu potvrdit, Amerika se po západu slunce mě v totální zombieland.
0: Je to divoký západ zombieland.
1: Jako, je to hodně divoký a chceš to radši trávit už přinejmenším v posteli.
2: Andrejka zažila first class, taky po první životě.
1: Ano, business class.
2: Business, pardon, já
1: tam
2: jsem tomu
1: se to
2: řekl.
1: Dělí, tam se to dělí. Je to rozdíl a bylo to fantastický. Popravdě nedokážu si představit, že bych se ještě někdy měla vrátit zpátky. Jako, a jsem zpátky.
2: Jako
1: a
2: do reality?
1: No, do reality.
2: Jela jsi sem aspoň tramvají?
1: Šla jsem pěšky.
2: Udělejte prosím business class v tramvaji pro Andrejku tady.
0: Když jezdíme Pražáci tramvaj business class, jasná, to je úplně vzadu, takový ty moderní tramvaje, že jo?
1: Ano, pětka vzadu. Tam se natáhneš.
2: Ale tomu se říká business class, protože tam se dělá business, tam si prodávají lidi věci.
0: Tak co nám přivezla Andrejka ještě za chvilku? Rie.

0: How do you make it, you have it like that? 15 hodin, 17 minut.
1: Of course.
0: Posloucháte Radio City. Andrejka se vrátila z Ameriky, přátelé. Chci říct, že o nic nepřišla. Tady se nic nedělo zajímavějšího.
1: To mi neříkej.
0: Ale ježiši, o tom se budeme bavit.
2: To už já znám taky.
0: O zrádcích. Za chvilku. Teď využijeme dotazy vás, protože i vy píšete o tom, jak se měla Andrejka v Americe. Máme tady několik dotazů, například, jestli takový obligátní dotaz poznala nějakýho známýho herce, byl tam?
1: No, pátrali jsme, chodili jsme i po chodníku slávy, ale nenarazili na nikoho.
2: Oni tam nestojí na těch svých hvězdách celý den?
0: Na směny, ranní odpolední.
2: Myslím, že tam máme stojí.
1: Jako, jeli jsme tam s přesvědčením, že tutově tam musíme potkat aspoň Justina Biebera. Nestalo se tak.
2: Pardon, já jsem stal křiž do ramene, stačilo.
0: On tam je totiž prý nějaký obchodák, klasický supermarket, kde nakupují celebrity, že?
1: Erwan, ano.
0: Ano.
1: Ježiš, a to byla pro mě největší atrakce. Viděla jsem všechno, viděla jsem nápis Hollywood, tam jsem jako trošku pookřála, jo? Ale největší podívaná pro mě byla v marketech. Protože ty tam stojíš u toho chlaďáku, držíš tu vodu za 200 a máš pocit, že ji obrovsky potřebuješ. Jako cokoliv, co je levnější než 20 euro, je pro tebe...
0: Počkej, ty jsi tam platila
1: podstatě,
0: eurama?
1: Tak je pro tebe v podstatě zadarmo, protože je tam všechno extrémně drahé. Ale do tohoto ovoce, ta zelenina, to pro mě byla největší podívaná. Ovoce vyskládané podle velikosti, podle barvy, všechno.
0: Umělý moty, všechno, přátelé.
2: Já mám ale tu otázku, kterou všichni chtějí slyšet. Viděla jsi nějakou mordu? Nebo policajní brutalitu?
1: Ano, pozor, jakmile zasahuje šerif, víte, že je velký špatný. A u nás před hotelem, mimochodem, tam se třeba na hasiče pohlíží na jako národní hrdiny. Oni jsou hrozně uznávaní.
0: Byl bych já v Americe v bezpečí, kdybych dělal nějakou výtržnost se svým odstínem?
2: Tebe by deportovali během prvních 2 minut.
0: Jo.
2: By si musel buď pracovat na stavbě, ano, by si šel pryč.
1: Myslím si, že by si to tam ještě ustal. Jakože tam je daleko podezřelejších.
0: Příště se hlásíme z Ameriky všichni.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab Sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: jo, zvládli jsme to. Dua Lipa na Hit Radio City. Myslím ten týden, tyhle hity, ty do nás padají jeden za druhým. 3:45, přátelé, dnes má svátek Richard. Přejeme všechno nejlepší. Teda, Krajčo má svátek. Nebo ne, Krištof má svátek?
1: Ano, Krištof má svátek a Dominik mě takhle napál dneska, protože mi napsal, hele, Krajčo má svátek, tak já jsem okamžitě napsal, říkám, všechno nejlepší k svátku a on mi odpověděl, ty chuligáne. Říkám, proč? A on má to, že dneska svátek Krištof. Já jsem mu ještě teda řekl, že mu zahrajeme v rádi písničku a Miraje. Takže to ještě, to taky nebylo rád.
0: Jo, dneska je super hrát Miraje zrovna. Já jsem vlastně backstage někde viděl Miraje, jak přesvědčuje nějakou produkční, že to je křestní opravdu.
1: Ano.
0: Jakože, jaký je křestní?
1: Hele, ale já teda musím říct, že já jsem jako Richardovi, málo kdo řekl Richarde, já mu většinou říkám Krištofe. A on už na to tak zvyklý, že si toho nevšímá podle mě ani. A ani nepomáhá to, že vždycky, když ho vidím, tak na sobě má tričko Krištof.
0: No to nepomáhá, samozřejmě, tak jmenovka. Máte někoho, přátelé, u koho si pletete, ať už křestní, anebo mu třeba jen říkáte příjmením v přezdívce? Jako náš šéf Merendič.
1: Jak se jmenuje náš šéf doopravdy?
0: Já mu říkám šéf.
1: El šéfo.
0: Mámě říká máma. Máte někoho takovýho?
2: No tak teď se mě právě Vincent ptal, jak se jmenuje moje kamarádka Nikerka křestním. A já říkám...
0: Nejlepší kamarádka.
1: Nejlepší kamarádka od narození a nevíš, jak se jmenuje křesným.
2: Vlastně, to je dobrá otázka.
1: Hele, neříkejte prosím mojí holce, že jí říkám lásko, protože jsem zapomněl po druhém rande, jak se jmenuje, jo?
0: Pozdravuju Berušku domů.
1: Ahoj, lásko.
0: 777-937-777. Máte nějakýho kámoše, napište, my mu zahrajem. A našemu nej, Krištofovi, šenej k svátku.

0: Jestli se celý svět mužů na něčem shodne, a vlastně i žen, všichni chceme vypadat jako Lenny Kravitz v jeho věku. 15 hodin, 42 minut. A na čem se taky shodneme, že Hit Radio je vážně šílený. My prostě zase rozdáváme prachy, a to každý všední den v 7.10 ve snídaní šampionu.
1: Ding dong! Když uslyšíte tento zvuk a otevřete dveře, venku na vás možná čekají peníze.
0: Dneska to úplně nevyšlo, dneska totiž nikdo neotevřel, respektive po celé České republice tisíce domácností ano, ale tam, kde jsme zrovna byli, ne.
1: Máme nahrávku dokonce a teď vám ji přehrajeme.
0: Ding dong!
1: Haló, Hit Radio City, máme pro vás peníze.
0: Takhle to zní, když nikdo prostě.
1: Haló. A nejsou doma, tak nic.
0: Hele, a my to nevysvětlujeme vám, ale taky Andrejce, která je tady a neví, co znamená, kdo pak to zvoní. Takže Andrejko, jo. Kdyby si tady nepracovala, můžeš se registrovat na hitradio.cz, na našem webu, a potom v 7.10 každý den ráno čekat, až někdo cinkne na dveře, protože celkově tady rozdáváme 100 litrů. Něco už jsme rozdali.
2: A vidím správně, že příští pátek se rozdává 50 tisíc korun?
0: Je to tak.
1: Proč se nemůžeme registrovat taky?
0: My dva konkrétně můžeme.
1: A proč tady Andrej nemůže? Co to je za segregaci společnosti tady?
0: Ale nemůže, nebude to mít s tou soutěží nic společného, jsem chtěl dodat.
1: Jo, takhle, že se registrujeme.
0: Samozřejmě.
1: A taky vyhrajeme.
0: Držíme palce, příští týden.
3: Vážně? A co umí? No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

Vašek a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit

0: Vteřiny tikají, za chvilku je tady celá. Doufám, že ve čtyři máte padla a jedete domů. Tak, abyste jeli opatrně, mrkneme se na cesty s Dominikem Šmousem.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Pražském okruhu zůstává ve směru od letiště zdržení mezi D5 a Ořechem. Jižní spojka stále kolony v obou směrech. Při cestě na Barandák se zdržíte od Krče, ve směru na Černý most se popojíždí od úrovně Spořilova. Zdržení hlásíte i na Nuseláku při cestě do centra, taky ve Vilznově ulici u hlavního nádraží v obou směrech. V Bubenečském tunelu je kolona směrem na Troju. V Cínovecké čekejte zdržení ve směru na Libereckou. Kbelská hlásí silnější provoz směrem od Hloubětína a na dálnici D1 ve směru na Brno stále čekejte silný provoz mezi Modliticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hit Radio.
7: Everybody get up.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Od 8 večer nás čeká výluka tramvají v úseku Staroměstská Jiráskovo náměstí. Potrvá do pondělního rána. Zítra bude navíc od 8 do 17 hodin přerušen provoz tramvají mezi hlavním nádražím a Florou a v neděli od 8.30 do 15 v úseku Vítězné náměstí nádraží Veleslavín. Česká policie v posledních dnech kvůli ruským hrozbám operativně posílila hlídky u nádraží hromadné dopravy. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Předseda vlády Andrej Babiš včera uvedl, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Lidé jako příštího prezidenta nejčastěji zmiňují současnou hlavu státu Petra Pavla. S výrazným odstupem následuje premiér Babiš. Lidé by si v čele státu uměli představit i moderátora, herce a hudebníka Marka Ebena. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM Mark. Prezidenta budeme volit začátkem roku 2028.
0: City Extra.
1: Jeden z nejúspěšnějších původních českých muzikálů je zpátky. Nejnovější nastudování Krysaře Daniela Landy startuje dneska v divadle Kalich už svou 10. sezónu. V titulní roli Přemysl Pálek v alternaci s Janem Křížem. Zajít můžete i o víkendu, kdy odpolední představení budou i s autogramiádou a potom až na přelomu října a listopadu. Zítra ráno a dopoledne čekáme v Praze skoro jasno až polojasno, ojediněle i mlhy, odpoledne a večer bude až oblačno, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů.

0: Máme 3 minuty po 4. Šmauzi, já se omlouvám, během zpráv jsem trošku zamrznul. Jestli jste slyšeli, Marek Eben může být jedním z možných kandidátů v roce 2028. Tím se vysvětluje ta Stardance, ne?
1: No ale a Kostková bude co?
0: První dáma, musí to dát dohromady nějak, no. Možná jsi to nezaznamenal, hledají Andrejko moderátory do Stardance. Co byste, přátelé, říkali na Andrejku ve Stardance?
2: A co byste říkali na tuto trojici ve Stardance?
0: My jsme spolu jenom mohli tančit.
1: Já myslím, že bychom spolu mohli tančit, že by to bylo jako příjemnější.
2: Ve třech?
1: No, Švédi to tak dělají.
0: Švédský tance známe.
3: Hit

0: tak příští léto.
1: A nebo tohle ne. Tohle ještě neskončilo. 4 hodiny, 11 minut vy posloucháte Hit Radio City. Andrejka, Vincent a Dominik. Včera Vincent večer zaznamenal kauzu ohledně Eda Sheerana. Můžeš to jako mě včera všem nám vysvětlit?
2: Ed Sheeran přišel o kamarády. Měl tour, kterou jezdil se svými kamarády. Jeden z nich byl i Macklemore, všichni ho znáte, Thrift Shop. Jak to je?
1: Dollar Babet? Prostě Macklemore.
2: My jsme dobrý moderátoři. A měli spolu nějakou tour a Macklemore předtím vyšel a řekl Free Palestine.
1: A
2: nějaký ty promotéři Eda Sheerana očividně jsou jinak smýšlející a vyhodili Macklemora. Načeš Ed Sheeran řekl, hele, to ne, já jsem s ním neměl nic společného, to udělali promotéři, muzikanti řekli, ale měl se to zastát a načeš všichni ty z té tour, ty přeskokani, všichni odešli.
1: Co měli následovat na dalších zastávkách, řekli Edovi, ne?
2: Jo. Mm-hmm.
1: Když nás tady cenzuruješ.
2: Takže Ed Sheeran teďkonc musí asi jezdit koncert, kde musí naplnit 8 hodin koncertu, protože tam byly asi 4 kapely jako předskokaní.
1: Vemte si, že posloucháte kapely jako Macklemore a Eda Sheerana a musíte se i při poslechu takové hudby vtěsnat do konfliktu Palestina-Izrael.
2: Jako kdybych řekl, proboha, jestli se může stát... Z jakého zpěváka se nemůže stát veřejný nepřítel číslo jedna? Tak bych řekl Ed Sheeran.
3: Ale přitom je v tom úplně nevinně. On chtěl být jenom neutrální a pro všechny.
2: Jenom ať víte, Andrejka se teď zvrátila z Ameriky, kde byla business class, takže pojďme nesouvit. No ale máme takový nápad, že když ho opustil Macklemore, Eda Sheerana, že už nebude jeho předskokán.
1: Tak bude předskakovat u nás, co na to říkáte? Wow, to byl mix!

0: My taky. Posloucháte Hit Radio City, ikona pop na Hit Radio. 16 hodin, 18 minut, vy už havíte telefony, protože za chvilku budeme hrát, ale ještě předtím s vámi něco chceme probrat. Proč tam máš propisku?
1: Se zasekla propiska do sluchátka.
0: A ne, škoda, že ho nevidíte. Já myslel, že to máš sluchátka, jak jsou hráči, představte si to v těch autech, jo? A mají tady jakový streameři, jak streamujou hry, ten mikrofon, to vypadalo.
2: Mně se ale líbilo, jak se nad tím Vincent pobavil.
0: On se většinou baví sám nad sebou. V rádiu blbý.
1: Ano, to je hodně blbý. Vy dekon s všichni, co sedíte v tom autě a posloucháte nás, který se snějeme něčemu, co nevidíte a ještě k tomu to ani není vtipný. Zůstaňte s náma.
0: Hlavně při pátku. My vás uplatíme, protože i dneska jsou tady nepoužitelní.
1: Naše úžasná soutěž, ve které vy máte možnost vyhrát
0: lístky do zoo pro celou rodinku. Andrejko, otázky máme ready.
2: Jasný.
0: 10 otázek a oni musí odpovídat jak?
2: No špatně.
1: A?
2: Nepoužitelně.
1: A?
2: A rychle.
1: No a rychle, takže co nejrychleji. No. Tento týden musíte překonat čas nějaký. To vám nebudeme
0: konkrétní.
1: Říkat, abyste
0: máme...
1: měli motivovaný.
0: Ne, musíme to... Nebo nemusíme, ale abyste věděli a byli motivovaní, tak je to 31 vteřin. Jo, ono je to veřejný.
1: To je, ale počkej, ale to je velmi rychlý.
0: Je to velmi rychlý.
1: Takže dneska potřebujeme
2: nějaký
1: Speedy González, prosím, zavolejte nám, nebo respektive nám napište. Jsem nepoužitelný na 777 937 777.
0: A jdeme hrát.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pět.

0: do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: je tady vaše trojice, i když je pátek. My jsme v tom s vámi a hledáme tu rodinku, která vyrazí do zoo. Protože i dnes hrajeme hity jako Sam Felt, Jonas Blue, ale dáváme šanci být nejvíc celého týdne nepoužitelný.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: A na telefonu je Jára, který už míří z práce. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj, zdravím všechny.
3: Seš Jára, Jaromír nebo Jaroslav nebo Jaromír?
2: Jaromír.
0: Nebo Jaruška?
3: Jaruška?
2: Jaromír, já jsem Jaromír.
3: Jaromír.
2: Jaro a Mír.
3: Jaro a Mír. Tak hele, poslouchej, aby si byl v míru sám za sebou. Máš rád zoo?
2: Mám rád zoo, hodně.
3: Tvoje nejoblíbenější zvíře zní?
2: Tygr.
3: Tygr?
2: Já mám, já se omlouvám, já si to popleť.
0: Ale to ještě není ta otázka, dobrý.
2: Dobrý.
3: Ale jakože, já se omlouvám, že jsem prozradil. A hlavně, jak bysme mohli jako otestovat, jestli jsi řekl pravdu nebo ne?
2: To nevím.
0: My bychom s tebou šli do toho zoo a sledovali tě.
4: Hej, ale jak jsme všichni zůstali stát a koukat?
3: Ty máš rád tygry, ty jsi nám lhal.
0: Ale evidentně jsi v pozoru, takže máš rád i nepoužitelné. I tak zopakujeme pravidla. 10 otázek, 10krát musíš co nejrychlejším čase odpovědět špatně.
3: A nikdy ne dvakrát stejně. Seš ready?
2: Jasně, jsem ready.
3: Jdeme na to za 3, 2, 1, start!
0: Jak dělá vlk?
2: Au.
4: Kterým měsícem začíná podzim?
2: Prosinec.
0: Jakou barvu má fík?
2: Co?
0: Jakou barvu má fík?
4: Kdo zpívá hit dovolená?
2: Jo.
0: Jmenuj tradiční festivalové jídlo.
2: Pivo.
0: Jak zní rychlovlak?
2: Ju.
4: Jmenuji známou českou moderátorku.
2: Teodora Dlugošová.
0: Doplň. Starého psa novým kouskům?
2: Naučíš vždycky.
4: Kolik je 3x3?
2: No, 8.
0: Zabroukej oblíbenou píseň?
2: Bledy, slyši to.
3: Tak poslouchej, jo. Hele. Ty.
0: Kontroluješ?
3: Já to kontroluju, jo. Tam se stala totiž hrozně kuriozní věc. Protože
2: jaká?
3: Tam se stalo to, že Dominik řekl otázku, ty jsi na ní vlastně odpověděl, ale on ti začal, on se začal říkat znova tu stejnou otázku a mezi tím položila Andrejka, takže se to dalo počítat jako odpověď, protože ty jsi řekl, kdo zpívá hit dovolená a ty jsi řekl bílou. Takže já to beru, jako že jsi myslel, že to zpívá Lucka Bílá.
0: Já si myslím, že můžu do týzeho s tebou.
3: Ano. Dominik, mi se na tom líbí, že Domča prostě ví, že se může brát jakákoliv odpověď a někdy je s tím prostě nespokojený a zeptá se znova. Ale my tady máme takový pravidlo, že když se to stane, tak odečítáme 3 sekundy, když vlastně moderátor nám do toho skočí. Tím pádem, ty seš na 32,85 a když ti odečteme 3 vteřiny.
0: Tak to je hodně těsný, ale... Jak se dívám do naší tabulky, já?
3: To je 29,85 tím pádem.
0: To znamená, že gratulujem, kámo!
3: Jo?
0: Ty jsi nejrychlejší!
2: Takže, jo, tak to je skvělý.
3: Ale já musíš poděkovat, ale Dominikovi.
0: Moc za to, děkuju, že jsem nepoužitelnější. Děkuju.
3: Takže, Jaro, zveme tebe a celou rodinku do zoo, pokud nemáš rodinu, vem Dominika, protože to je takový opičák, kdyby si to zasloužil, vrátit se domů.
2: Super, děkuju vám moc.
3: Díky,
4: se krásně.
2: Díky. Ahoj.
0: Dobře, doráž. No a přátelé, příští týden stejný čas, stejný místo, zase s něčím jiným. Jestli se mi to ještě párkrát stane, tak opravdu zavřu se k těm opicím do ohrady. Chlupatej jsem stejně jak oni.
3: A víš, co ti řeknou? Kde jsi byl tak dlouho?
0: Sorry, už jsem doma.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Hit Radio City, David Guetta, tady Swims. No a ještě Tunes and I. Když se to sejde, tak to funguje. 3/4 na 5 za chvíli. Pokračujeme v hitech.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
2: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
7: Hit Radio.
8: Hit Radio.

0: tak všechno mám.
1: Hezké, stále ještě odpoledne Praho. Máme pátek za 2 minuty, je tady celá a doufám, že Dominik Šmaus ví, že tato píseň od Poetiky byla pro něj. Má pro nás nejenom zprávy, ale taky se s ním mrknem na cesty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na jižní spojce zůstávají kolony v obou směrech. Ve směru na Černý most se popojíždí od úrovně Spořilova. Při cestě na Barandák se zdržíte od úrovně Krče. Zdržení hlásíte taky na Nuselském mostě při cestě směrem do centra. Ve Vlznově ulici u hlavního nádraží zdržení v obou směrech. V Cínovecké ulici čekejte kolonu ve směru od D8. Následně kolona přechází do Kbelské ulice. Na Pražském okruhu ve směru od letiště zdržení mezi D5 a Ořechem a na dálnici D1 ve směru na Brno stále čekejte silný provoz mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Začaly ražby další části metra D, jedná se o úsek od stanice Ryšánka na Nové Dvory. Jako první dělníci vyrazí zhruba 300 metrů dlouhý přístupový a větrací tunel budoucí stanice Nové Dvory. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Její první část má začít jezdit v roce 2032. Hasiči zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Vyhlášen byl třetí stupeň poplachu ze 4. Na místo zamířila i chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší. Obyvatelům okolních obcí je doporučeno nevětrat. Na ostravském letišti v Mošnově se o víkendu konají Dny NATO a Dny vzdušných sil armády České republiky. Jde o největší bezpečnostní přehlídku v Evropě, pokračuje za hlavní organizátory Zbyněk Pavlačík.
2: Je tady připraveno několik desítek kusů techniky od vlastně záchranářské přes pozemní až po tu leteckou. Tou vlastně největší prezentaci zde bude mít Německo jako partnerská země, která tady opravdu bude mít velice bohatou prezentaci všech možných prostředků od pozemních, tanky, bojová vozidla až tedy po letectvo.
1: Velkým překvapením bude sobotní průlet dvojice amerických nadzvukových bombardérů B1, což bylo v Česku naposledy viděno před 25 roky. Čeští tenisté prohrávají v utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu s Američany 0-1 na zápasy. Jakub Menšík v úvodní dvouhře podlehl Lerneru Tienovi. Srovnat skóre se pokouší Jiří Lehečka, jehož soupeřem je Ben Shelton. V noci minima kolem 10 stupňů, na okrajích Prahy se ochladí až na 7. Zítra přes den naměříme na nejvýš kolem 22, sobotní ráno a dopoledne bude skoro jasné až polojasné, odpoledne a večer má být až oblačno.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Bršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
3: Práce končí, no tak vzhledem k tomu, že jsme v Praze, kde se začíná pracovat v 10 dopoledne a končí už ve 2 v pátek, jsme tady stále i s těmi, co už vyráží někam do klubu nebo do hospod. Hezký pátek přejeme v kompletní sestavě, ahoj všichni.
4: Ahoj, ahoj. Já, počkej, ještě já se musím omluvit Šmauzovi. Zapni si mikrofon.
1: Zaplej.
4: Protože on řekl Američani. A já jsem se z něj udělal srandu. A to vypadalo, jak kdybyste vzali dítě a zlomili mu každou kost v těle. Už mám zjistit, já tě mám rád, to byl vtip.
3: Poslouchal jo, tak, z nás tak někdy. Dobrý. Slyšel z nás, co tady občas plácneme, jo?
5: Ale my ho se Šmauzem stále nechápeme.
4: Ne, protože když přišla Andrejka poprvé do rádia, tak já jsem jí řekl, bacha, Šmauz ošahává holky. A řekl jsem jí to jako vtip a neřekl jsem jí, že si dělám srandu. A ona potom na Šmauze, který je největší miláček, tak
5: se
4: potom
5: malinko odtáhla.
4: Obezřetně.
1: A to s těma Američanama souvisí jak?
4: Nic, já jsem si zase jenom dělal srandu.
1: Jo, dobře.
4: Tebe to furt nepustilo.
1: Tak jo.
3: Hele, každý máme v práci nějaké kolegy, který jako potřebujeme v té práci, protože ano, občas nám zavaří, ale na druhou stranu třeba přinesou perfektní hru, kterou si takhle v pátek odpoledne chcete zahrát.
4: Ano, a Šmaus je jediný, kdo to z nás bere seriózně, takže jako...
3: Ano, navíc je to o 4 let, pojď k nám.
0: Hit Radio City.
3: 17.04 a za chvilku, fany zprávy, hezké odpoledne.

0: na Hit Radio City 5 hodin, Leony a taky 10 minut. Myslím, že jsem první moderátor, co spojil čas i píseň. Jo a ještě na Hit Radio City.
1: Funny zprávy. Zasměj se tomu, co se vážně stalo.
0: Jak to probíhá? Vinco, co se v tom světě za poslední týden stalo?
2: Přátelé, stalo se opět něco šíleného, ale já vám to neřeknu celý. Toto není špatná žurnalistika, toto je zábavná soutěž, ve které já vám řeknu jenom část titulek a vy musíte uhádnout, jak to ve skutečnosti dopadlo.
3: Já už se teď bavím.
2: Jste připraveni?
0: Jsme připraveni zahájit první zprávu.
2: Japonští záchranáři prosí veřejnost. A o co je prosí? To chci slyšet od vás.
3: O odpuštění.
2: Co už tak strašného?
3: Japonští záchranáři.
2: Prosí veřejnost. O něco je prosí.
0: Já myslím, že je prosí o záchranu nebo o nějaký způsob chování k záchraně nějakého živočišného druhu. Takže, aby nejezdili na nějakým, co je v Japonsku, i delfínech.
2: Nejezděte na meduzách.
0: Na meduzách nejezděte. Vožáhnutý všechno.
3: Já jsem četla, že dochází mača, tak aby nepili tolik mača.
2: Záchranáři. Co jsou záchranáři mači? To jsou
3: zachraňte maču.
2: Ano. Ne. Japonští záchranáři prosí veřejnost, nesrovnávejte nám boty. Protože v Japonsku je zvyk, že když tobě někde přijde na návštěvu nebo domů, tak nechá venku boty a ty mu je srovnáš vlastně jako špičkama ven a dáš je takový jako úhledného rituálního formátu a jim to hrozně znepříjemně, protože oni přijdou k tobě, záchranáři chtějí tě dát na nosítka a chtějí tě vytlačit ven a teďkon vždycky ten partner stojí v těch dveřích a rovná jim tam ty boty.
0: Tady skutečně, představte si, že někdo umírá skoro vedle vás, ale slušnost má přednost.
2: Tradice je tradice.
0: Tradice je tradice.
2: Další zní takto.
3: Takže oni nechají to maču na pospas, jo?
2: Tak.
0: Ty máš chuť na maču, co?
2: Furt na maču. Američan ukradl auto a nebylo to ledajaké auto. Jaké speciální auto ukradl tenhle Amik? To by si mohla vědět, jestli tam teďkon zbyla?
3: Cybertruck.
0: Jo?
2: Ne.
3: Tak šerifovo, ne, to by si nikdo nedovolil. To by si nikdo
2: Andrejka,
3: nedovolil.
2: Jsi opravdu jak za komáru, když se někdo vrátil z Ameriky.
3: Já jsem tím teďka úplně polepená.
0: A máš ty desky, časopisy a všechno přivezla jsem to strejdo?
3: K samolepky.
2: Tak jo, přátelé, ne, šerifovo auto je ale velmi blízko.
3: Aha.
2: Američan ukradl auto hasičů, kteří zrovna zachraňovali jeho dům.
0: Jeho přímo.
2: Ano, jemu hořel barák. Přijeli hasiči, začali mu hasit ten barák a on sedl do toho auta a ujel s ním.
3: Hořela mu koudel u zadku.
0: To jsi tam neviděla, co?
2: To jsi neviděla v té tvý Americe.
3: To bych od nich nečekala.
1: Funny zprávy. Zasměj se tomu, co se vážně stalo.
2: No a ještě jeden titulek nakonec. Přátelé, ale tentokrát chci hrát i s váma. Ano, s váma. Vy, co sedíte a posloucháte, nebo stojíte a slyšíte.
0: Okay.
2: To bylo vtipný, mě to pobavilo. Hele, já chci, abyste napsali na 777-937-777, jak dopadne tento další poslední titulek. Ženě diagnostikovali rakovinu. Rozhodla se, že udělá něco, co celý život chtěla dělat.
0: Dělat? Hele, my si to promyslíme, nebo máš něco na první dobrou, Andrej?
3: Ne, nechávám se to promýšlet a promýšlej si to i naše.
2: Tak Andrejko, napiš na 777-937-777.
0: A podepiš se jako Andrej, jak jsem tě překstil teď, jo? Andy a Andrejka dohromady.
3: Bčkovi nechám teda.
0: Výborný.
2: Ne.

0: Ladíte Hit Radio City. Už víte, co se dělo tenhle týden? Takhle, víme to z poloviny. Jaká je druhá polovina pravdy?
1: Funny zprávy. Zasměj se tomu, co se vážně stalo.
0: Vinci, my tě poprosím, abys ještě jednou řekl, co se tedy děje.
2: Přátelé, jedna žena dostala rakovinu a rozhodla se, že udělá něco, co celý život chtěla. A já teď chci, abyste mi řekli, jak moc nadějuplní jste byli, nebo naopak, jak skeptičtí jste byli.
0: Já musím říct, že jsem hrdej, protože vidím vaše zprávy a píšete samé krásné věci, jakože začala starat o ostatní, odkázala svůj majetek a podobně. Bylo to něco takhle krásného?
2: Nebylo to něco příšerného.
0: Vy jste dobří posluchači.
3: Nějaký skok, teď podle mě nějaký skok.
2: Udělala něco, co je vlastně takhle, jo. Proč bych já měl soudit a házet kamenem? Jo, jako ta paní ať se dělá, co chce, ale není to úplně, že byste si řekli, je. Aha. Možná ne.
3: Takže někomu ublížila?
2: Jednomu pánovi určitě, spousta jiným ne.
0: Už nás nenapínej, nebo?
3: Souvisí to nějak s nějakou erotickou scénou?
2: Extrémně.
3: Oh,
0: je to v kostele.
2: Je to ne. Extrémně erotický.
3: Kousla tam, kam neměla.
0: Udělala skup.
2: Počkej, jakože dostala rakovinu, řekla si, že udělala něco, co celý život chtěla a někoho kousla do pindou a to je to, co tě napadlo?
3: No tak ty jsi mě naváděl tak, abych to řekla.
0: Takhle já si.
3: Ne,
2: tvůj mozek tě naváděl, abys to řekla.
0: Já chápu, že Andrejka to řekla, ale říkal jsem si, to nebude takhle na první dobrou.
2: Ale proč vás napadlo, že by měla někoho kousnout?
3: Tak jsi říkala, že udělala něco příště.
0: Stala se prostitutkou, píšou.
2: Stala se prostitutkou.
0: Teď to přišlo, Petr.
2: V podstatě ano. Ale tím pádem tou nejhorší prostitutkou, protože vydělala nejmíň peněz.
0: Takže Gruppen.
2: No, Gruppen, frajere, jestli to je Gruppen, tak je to spíš jako Městis Gruppen. Ta holka se totiž rozhodla, že se rozvede se svým mužem.
3: Ano.
2: A bude spát s každým, kdo chce. Rozdala si to třeba s 200 lidma a pak umřela.
0: Ale
3: tak jestli to... Jestli spala... S tím, kdo chtěla ona?
2: Ne, kdo, no tak já
0: říkal,
2: ty prostě šla a kdo přišel, tomu dala.
0: A tím se dostáváme ke Kdo pak to zvoní v pondělí v 7.10 ve snídaní šampionu.
2: Já panem, jestli radio chce, aby jsme takhle promovali jejich věci.
3: No, se to děje.
0: Já budu nachystat u dveří.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
5: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
6: Velkolepě.
1: Natočím to.
6: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na

0: Vánoční snídaně šampionů na Hit Rádiu.
1: A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
2: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no. Tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Úplně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek 349 korun, jo, mi ještě dáte.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: A klasický ohňostroj nakonec. To je Shakira a Zoo na Hit Radio City. Hele, teď jsme hádali titulky. Vincent přinesl, my jsme je dokončili a já mám pro vás taky jeden kompletní. Dvě jeptišky, které se nenáviděly. Se do sebe zamilovali a vzali se. Chápete to? Jeptišky.
1: Víš, co udělali? Konečně si vrzli. Já jsem chtěl, aby mi vrzl mikrofon a poprvé životě mi nevržil.
0: A ono to půjde. Zavržeme si tady při pátku všichni. Slyšíte to? Vrzněte si Prahu dneska.
1: Vrzněte si všichni s náma. Každý,
2: si to
1: máte
2: hezký.
1: Starý kolena.
0: Ale ještě, že na těch mikrofonech máme Vinčus. Ochrana je důležitá.
1: Myslíš, že se... Proto se tomu říká Vinčus?

0: 5:45. Posloucháte Hit Radio City, tohle byla Leony. A tohle se na nás valí. Já bych chtěl jménem vás, jménem Andrejky a mě přivítat ve světě zrádců nového fanouška, Vincent Navrátil.
1: Děkuju za to, že jste mě přivítali ve zrádcích. Moc si toho vážím. Fajn show. Zajímavý lidi.
0: Není to Vojta.
2: Víš, doháje.
0: Ale jo, pokud jsi dobrý.
2: Doháje ty, opravdu.
0: Kdo má lepšího Vojtu?
3: Mě by zajímalo, proč ti to trvalo tak dlouho.
2: Ale já nedělal Vojtu hlavně.
0: A kdo to byl?
2: Vincent! Já nenapodobuju lidi.
0: Ty děláš casting na další sérii.
2: Ano.
3: Je to byl ten herec z Národního divadla?
1: Ano.
0: Ale Vincent je přesně ta ukázka, Andrejka, vy ostatní určitě někoho znáte, kdo odolává dlouho, roky, ví, že je něco super, každý o tom mluví a tak to průbne a potom tím žije.
2: Já totiž jsem nechtěl vlastně jako koukat na další hovadinu. A když jsem to včera viděl, tak mi došlo, že to není hovadina. Dokonce jsem večer ještě psal Markusovi, že mu za to děkuju, že to je dobrý.
3: Přesně jsme to říkali v rádiu, že dokáže odolat jenom ten, kdo to ještě nikdy neviděl. Ale jakmile vidíš jeden díl, hnedka se lapíš.
2: Víš, co se mi na tom líbí, že to je jednou týdně. Já u těch reality shows nemám, ani u seriálu rád.
3: Když je to začáteční.
2: Je... Ne, ale prostě, když to máš každý den, já tomu nechci ubytovat život, ale jednou teď se na něco...
3: Zrádců chceš!
2: Očividně jsem amatér. Přátelé, ale pokud i vy máte rádi něco jiného než reality shows každý večer, tak tady to je jednou týdně, což je tak akorát pro normální lidi.
0: Hele, neříkej, zacpi si uši. On neví ty podcasty každý den, co
3: on
0: k tomu vychází.
3: On vůbec nemá tušení, co čeká.
0: Zasvětíme ho, jo? Máme na to ještě dost času.
3: My si ho vezmeme do parády.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit

0: Za chvilku už je tady šestá, no a vzhledem k tomu, že je pátek, vám sem nádherný pátek. Vincent, Andrejka a Dominik říkají pápa.
1: Ty jsi byla v Americe, jak se říká v Americe, když je pátek?
2: It's Friday, yeah.
0: It's Friday. Akorát, my jsme to dneska jen tak nakousli a já bych chtěl, přátelé, abyste se ptali Andrejky na konkrétní věci, protože my tady na ní pálíme dotazy ohledně toho, jestli chlastali v tom autě, jak to známe z filmu, jestli je stavili strážníci.
3: Přátelé, jsem otevřená americká kniha a nebojím se zodpovědět jakýkoliv váš dotaz.
1: A zodpoví přesně, kolik tlouštíků viděla v pondělí, takže pište 777-937-777 a mezi tím...
0: Ahoj.
1: Ahoj. Bye.
4: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na D1 silný provoz směr Brno mezi Modliticemi a Mirošovicemi. Na jižní spojce hlásíte kolonu od Záběhlic směrem na Černý most a zdržíte se třeba i na Pražském okruhu mezi D5 a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Ceny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
1: No to je sen.
0: Zatart. Opravdový elektrospecialista.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Česká policie se po incidentech v Německu zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Oznámila to na síti X s tím, že nemá informace o aktuálním přímém ohrožení bezpečnosti v Česku. I nadále v naší zemi platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. V Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala na zpracování plastů. Zasahuje tam více než stovka hasičů. Vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Obyvatelům okolních obcí je doporučeno nevětrat. Škoda bude podle předběžného odhadu hasičů 300 až 400 milionů korun. České korunovační klenoty si od zítřka bude moci prohlédnout široká veřejnost. Zatím je mohly ve Vladislavském sále Pražského hradu vidět pouze školní skupiny. Výstavu bude možné navštívit do pondělí 28. září, za vstup nedáme ani korunu. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech. Půjde o úpravy koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách. Fronty na příletech ze zemí mimo Schengen v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ.
7: Zítřek doprovodí převážně polojasná obloha, ráno a dopoledne bude místy až jasno a lokálně se objeví mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15.
8: Hezký dobrý večer, s vámi Lea, 2 minutky po 18. Nejlepší hity 80. 90. až po milénia. Startuje právě teď. Až po milénium jsem chtěla říct. No jo, páteček, víkend před námi. Tak startujeme právě teď. Shaggy.
9: Yo man.
10: Yo.
9: Open up man.
10: Yo, what do you want man?
9: My girl just caught me.
10: You made her catch you?
9: I don't know how I let this happen.
10: With who?
9: The girl next door, you know?
10: Nah.
9: I don't know what to do.
10: Said it wasn't you.
9: Oh.

na kolena na konela. Ivan Hlas právě teď dozněl z éteru Hitrádia 8 minutek po 18. Tak jak pak se máte? Napište mi na 777-937-777, protože já někomu z vás chci udělat radost. A to na základě toho, že přesně za 3 měsíce, nejenom to, že tady bude 3. adventní neděle, ale já budu mít velký gospelový koncert opět v Betlémské kapli. A někomu z vás bych právě teď na základě vašich zpráv věnovala 2 vstupenky. A takový ty VIP vstupenky. Vstupenky, ano. Vstupenky jsem chtěla říct. To znamená, že se spolu uvidíme, vyfotíme, dáme si nějaký drink a budete sedět v takovém tom VIP. Je to v Betlémské kapli od 19 hodin. Ještě pár vstupenek je na Go Out, ale já jsem se rozhodla, že vzhledem k tomu, že to je ode dneška za 3 měsíce, tak někomu z vás bych chtěla udělat radost. Takže Leona Giongiosi, to je to moje příjmení, jo, Děndější, bude mít opět gospelový koncert a vy můžete být u toho. Tak napište na 777-937-777. Stačí napsat třeba jenom chci na Leu, anebo prostě cokoliv, ahoj. A já vyberu za chviličku někoho z vás a uděláme si tak společně radost, potkáme se, pokecáme a tak dále. No a teď už další skvělá zpěvačka, Samantha Fox.

0: FM Day Sleeper. I tohle vám hrajeme. Minutku po čtvrt na sedm, hezký dobrý večer. S vámi Lea a já jsem vám před chviličkou řekla, že někomu z vás strašně moc ráda věnuju dva lístky na můj Gospel Night, který je od dnešního dne, přesně za 3 měsíce. Takže v pátek 18. prosince se vidíme, slyšíme v Betlémské kapli, do toho nám tady krásně houká sirena. Tomu říkáme o Happy Day, který tam mimo jiné taky zazní. Takže pište na 777-937-777 a za chviličku vyberu někoho z vás a jste strašně skvělí, protože těch SMSek přišlo hrozně moc a těším se na každého z vás. A nebojte, ještě do té doby rozdám několik lupenů.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Alice, Trick Me, takový R&Bčko, bokem doprava a bokem doleva. To se na ten pátek hodí. Minutka po půl sedmé, hezký dobrý večer s vámi, Lea. 18.9. Přátelé, to je neuvěřitelný, jak to všecko letí. A já bych strašně ráda udělala teda radost někomu z vás, protože rozdávám dva lupeny na můj gospel night. Tak jsem vylosovala tady posluchačku Zlatu, která napsala, je Leuško, to by bylo prima, ještě jsem to neslyšela, udělala bys mi radost, Zlata. Tak Zlatuško, je to tvoje. Já mám hroznou radost, když vám vždycky můžu udělat takhle něčím radost a věřte mi, že těch příležitostí bude ještě daleko víc. A vybrala jsem ještě jednu posluchačku. Místo dvou lupenů budou čtyři lupeny. A to je posluchačka, která se sice nepodepsala, ale napsala: Leonko, mám ráda tvůj hlas, zpěv, taky písničky Celine Dion i gospel. Černošská hudba, to je prostě top. Tak já vám za chviličku pošlu holky SMSku, tak vy dostáváte každá dva lupeny na gospel night. A kamarádi, my máme před sebou ještě víkend. Sobotu, neděli. Spousty dárečků, skvělé muziky, taky narozeninová ruleta a já vám asi rozdám ještě nějaký lupeny o tom víkendu. Tak rozhodně buďte s námi a teď už posílám skvělou devadesátkovou kapelu Take Your Chance, Fun Factory. Kdo by je neznal, jako by nebyl. Já je milovala. I Wanna Be With You nebo Celebration. A tahle pecka, to nesmí v éteru Hit Rádia chybět. Tak příjemný poslech.

Jackson Twins, Hold Me Now. Hit Radio Classic stále s vámi, tak je Lea, dobrý večer. 18 hodin 41 minut, aktuální čas. My v téhle skvělé muzice pokračujeme dál, až do 21. hodiny vám budeme hrát 80, 90 až po milénium. Prostě jedna lepší pecka než druhá. Každopádně před námi Mňága až Jord, nebo taky Sonja, Brian Adams a spousty dalších skvělých hitovek. Tak se těším, co tak bude asi teď, počkejte si na to.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Krásný dobrý večer, my pokračujeme dál s vámi, Lea Děnděši, 2 minutky po 19. Nejlepší hity, Kylie Minogue, letí za vámi.

Pátek večer, hezký dobrý den. Doufám, že si ho užijete podle svých představ. Protože když je ten pátek, tak si ho pojďme zpříjemnit pořádnou dávkou hudební nostalgie. Tak co takhle? One Night in Bangkok. Murray Head. To je prostě hit, který se hodí k tomu pátečnímu večeru. Protože na pátek je přece každá noc v Bangkoku dobrý začátek. Tak volume doprava a letí to za vámi právě teď.

0: Hit Radio s vámi, taky vaše Lea. Hezký dobrý večer. Pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělé muziky. Pet Shop Boys, Gala, nebo taky Činasky. Vrátíme se spolu do minulosti, konkrétně do roku 1970. Tak pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Radia, protože ty nejlepší hity teprve přichází. Tak počkejte si na to.
1: Hit Radio

0: ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

rádio. Pokračujeme dál, čínský rok 1970. Schválně mi napište na 777-937-777, jaký posluchači nás poslouchají takhle po 19. hodině. Jaký ročník? Já jsem 85, takže ano, už jsem stará koza. Tak mi napište, vystačí napsat jenom rok, kdy jste se narodili, a já vám posílám Aretu Franklin, George Michaela, anebo taky Kors, So Young právě teď.

čtvrtek večer, Hit Radio stále s vámi, taky Lea, vy naši posluchači, co víc si přát, k tomu skvělá muzika, osmdesátky, devadesátky, až po milénium. Tak já jsem se mrkla na vaše SMSky, protože jsem po vás chtěla, ať mi napíšete, jaký jste ročník, kdy jste se narodili, tak devadesátky vládnou světu, to je samý 85, 82, 87, 91, 93, dokonce bacha, přišlo nám tady 2011, takže 15-letý, 16-letý posluchač, což je naprosto skvělý, že oslovujeme i mladou generaci, tak v tom pokračujte dál, klidně mi pište ty ročníky, budeme se tomu věnovat i zítra, protože spolu budeme vstávat, dneska spolu budeme usínat a to je skvělý. Tak za chviličku třeba Rihanna a nebo spousty dalších skvělých hitů, tak rozhodně nikam neodcházejte, až do 21. jenom ty nejlepší songy. Hit Radio City.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Yes. It is not that funny.
7: That's not that funny.

Running. 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

pokračujeme, nezastavujeme, protože před námi je skvělá, úžasná zpěvačka. Dáme si trošku emocí, ale pořád s pořádnou dávkou energie. Je to Avril Lavigne a její Don't Tell Me. Je to hit, který umí být jemný, ale zároveň má prostě koule, pořádný říz. Tak si to dáme právě teď a nechte se na chviličku unést tou hudbou. Je pátek, vidina toho volna, sobota, neděle, pohodička. Tak volume doprava.

0: A teď trošku zvolníme. Přichází totiž Polis a nádherná píseň Every Breath You Take. Kdo by neznal takovou nádhernou romantickou věc? Je to píseň, která má v sobě takové, jak bych to řekla, takové zvláštní kouzlo, trošku nostalgie a spousty nádherných emocí. Tak si na chviličku udělejte takový ten klídeček, je pátek večer a zaposlouchejte se a nechte hudbu mluvit za vás. Tak za chviličku přesně tohle.
1: Hit Radio City.

starčí. Troška té italštiny, protože právě teď nám z éteru Hitrádia dozněl Eros Ramazzotti. Já ho miluju. Jako většina z vás, protože nám tady přišla nádherná zpráva od Jitky. Ahoj Lonko, dneska hraješ úplně skvěle. Zvedlo mi to náladu, protože mě čeká noční šichta a s tebou a vaším Hitrádiem mi to lépe dneska a rychleji utíká. Což je naprosto skvělý, takže děkujeme za tak hezkou zprávu. A o tom to je prostě, ta muzika, to je láska, to je hudba. Nebo takhle, ne hudba. To je lék na všechno, jsem chtěla říct. Pokračujeme dál, protože před námi ABBA, kdo by neznal, a taky Black Eyed Peas, I Got a Feeling. To se k pátku hodí, tak jdeme na to.

0: Máme téměř 8:45, což ten čas je neúprosný, takže bohužel my se pro dnešní večer budeme muset spolu rozloučit. Přeju vám krásnou dobrou noc. Usínejte s láskou, radostí, prostě ať je vám dobře a zítra pravou nohou do toho nového dne. Ale já vám pošlu ještě do 21. skvělou muziku, co třeba Blondie, anebo Britney Spears, Baby One More Time, jeden z nejlepších vlastně prvních hitů, co se týče královny popu. I když ta je teď slavnější asi víc na Instagramu, ale její písničky jsou nesmrtelné, tak si ji vychutnejte. No a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách mám pro vás spousty skvělých zpráv, dárečků, muziky a hlavně dobré nálady. Tak dobrou noc.
1: Hit Radio City. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

chceme dít i to, co ani nečekáme.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.